nesinkne ostud. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne. Fajn. All the hits right here.

0: Počkej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
0: V létě nechceš řešit, co si pustíš.
1: Fajn. Hudba, kterou nemusíš hledat. Summer,
0: Fajn.
1: Fajn.
0: Vždycky hot.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: algoritmus ti doporučí vatu. Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet. Fajn, tvoje léto má soundtrack. Na internetu je hodně věcí.
1: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.

0: Nákupy v online shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
3: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička?
2: Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy?
3: Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi?

0: největší hudební hvězdy.
1: This is Taylor Swift.
2: Hi, it's Harry Styles.
3: Hi, I'm Olivia D.
4: Sleduj Fajn. Fajn. Yeah, yeah. Fajn má svůj vlastní sound.
0: Nový songy, nová energie.
4: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
0: Na cestě k vodě, ve městě,
4: na párty, v autě, v hlavě, tohle
0: je soundtrack tvýho života.
4: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
0: Fajn.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej, tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: Egy Sports je tady úterní ráno. Náš Morning Boost otevírá brány všem, co chtějí po ránu probudit. Nebo se pobavit, nabudit, anebo jen někoho uhodit. Třeba vašeho partnera, který vás stále nepožádal po 10 letech o ruku. A my budeme za malou chvilku vidět, jak na to.
1: Do té doby samozřejmě samý skvělý věci jako Tiffany Arish, její Vertigo, nebo teď už Calvin Harris na featu Tini, Temper a její Drinking from the Bottle.
0: Hezký ráno, jdeme na to. Morning Boost. Fajn.

0: Dámy a pánové, Eva Farná, neříkej, co má se stát, tady na Fajnu, 9 minut po 6 hodině, krásné dobré ráno. Pokud byste chtěli plánovat svatbu, ale pořád nedošlo na prstýnek v proseku, prstýnek v polívce nebo jinou obdobnou originální metodu, jak by vás váš partner mohl požádat o ruku, dávejte dobrý pozor. Víme, jak zvrátit osud ve váš prospěch, abyste to byli vy, kdo stane před oltářem. A pokud rozhodně nechcete stát před oltářem, dávejte ještě větší pozor. Island. Místo, které nabízí uchvatné výhledy, parádní výlety a romantické chvilky. No a podle nový studie, tak většina párů, co zamíří na Island, nakonec skončí jako manželé. Takže je to úplně jednoduchý. Místo all inclusive v Egyptě, tentokrát prostě zamířte na Island a manželství je skoro jistý.
1: No, skoro jistý. To znamená, že je to 90% jistý. Aha. Pokud patříte mezi těch zbylých 10, tak nebo byste patřili, tak je mi líto vašich peněženek. Zase tak levný to tam není.
0: Díti. Ale držíme palce.

0: pink in your area.
1: Totální hudební náře se takhle po ránu Blackpink jejich Jump. 18 minut po 6 hodině na fajnu, důležitý si takhle po ránu zaskákat. No a my pojďme skákat dál za malou chvilku s tímhletím. Chainsmokers, taky Roses. To je jakoby interpretka Roses. Písnička Roses. Tohle to za chvilku na fajnu. Kromě toho...
2: Nějaký dobrý vibe při úterku. Florida, good feeling. Pojďme si udělat ráno lepší. Věříme, že je to těžký. Tak tyhle ty bangry, že malý okamžik.
1: Totálně good feeling, totálně. Já mám dobrý pocit z random faktů, který přijdou za malou chvilku, Wendy.
2: Bude to dneska dobrý?
1: Věřila bys tomu, že někdo může mít strach z balonku?
2: Z balonku?
1: Ano, z balonku. Tak za chvilku řeknu, jak se takovej strach jmenuje. Buďte s náma, pokračujeme dál. Morning Boost.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
11: I'm Lily Beatty. It's Sabrina Carpenter.
12: Music. Fine.

0: fajn při úterý 14. července, tohle je Flo Rida, její good feeling. Doufám, že i vy máte dnešní good feeling. No a pojďme na naprosto skvělý 3 random fakta.
1: 3 random fakta. 3 random fakta.
2: 92% žen nemá ráda kamarádky svého partnera. Cože? To není možný. Já všude jenom slýchám, jak s tím jsou všechny v pohodě a jak je to v klidu. Čím ten může být, to by mě fakt zajímalo. 92% mužů mají rádi kamarádky své partnerky. A, tak proto. A globofobie je strach z balónků. Fobie, kterou u své partnerky opravdu nechcete, samozřejmě kvůli tomu, že byste jí pak nemohli udělat tajnou oslavu plnou balónků a kamarádek.

0: strašně rychle do plavek.
1: Nemusíš mít letenku. Na e-shopu kup si vstupenku.
0: Relax, drinky, animace.
1: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
0: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.

0: Posloucháte Fajn při ránu 9 minutek do 7 hodiny raní, to byly Giant Rooks, jejich One It Back. No a začíná nám Song Fight, to je respektive můj song versus Fikyho song. A vy jste ti, kteří rozhodnou, který song se pošle do éteru a hlavně, kdo z nás vyhraje, o co soutěžíme.
1: Dneska jsme si řekli s Wendy, že budeme soutěžit o to, kdo zítra bude muset připravit snídani. Ale ne jen tak ledajakou snídani, bude to snídani jako pro krále, takže palačinky, samý dobrý šunčičky, máslíčko, chlebíčky, všechno tohle musí ten, co prohraje, připravit. Máme tady dva songy, jeden můj, jeden Wendy. My budeme potřebovat teď někoho, abyste nám zavolali a řekli nám, čí song nakonec zvítězí. 724-634-634, na tohle číslo nám pojďte zavolat a rozsoudit, kdo nakonec bude dělat snídaní.
0: Myslím si, že dneska je to docela těžký rozhodnout, že ty songy oba dva jsou jako dobrý.
1: Jsem skválně zvědavý, hele, někoho máme na drátě. Dobré ráno, kdo se dovolal?
2: Dobré ráno, tady je Pepa.
0: Ahoj Pepo, dobré ráno. Tak co, jaký to je dneska?
2: No, hrozně deštivý.
1: Deštivý.
2: Jako v Ústeckém kraji prší fakt jak blázen.
1: Ještě jenom, odkud že seš? Z Mostu?
0: Ústecký,
1: v Chomutově. Jasně, dobře. Okay. Tak uvidíme, co v Chomutově máte rádi za písničky. Hele, seš připravený rozsoudit?
2: Já
1: tak jo, první song, který tady máme, zní takhle. Co na to Pepa z Chomutova? Tohle je Lady Gaga i Judas. No a pak tady máme ještě tohle.
0: Druhá možnost jsou Lost Frequencies, jejich The Feeling, trošku v Deluxe remixu.
1: Tak co na to Pepa?
2: Za mě to bude Lady Gaga.
1: Lady Gaga? Lady Gaga?
2: No.
1: Chceš to někomu věnovat?
2: Ano, svůj přítelkyni, která je teďka v zimě.
1: Ojoj.
0: Ta se má.
1: No tak jo, tak pozdravujem přítelkyni. Pepo, měj se krásně a já teda super, zase budu dělat snídaní.
0: Děláš to na mý palači.
1: Pepo, to jsi nemohl říct jiný song.
0: Ne, nemohl, vybral si to nejlepší, co jsi mohl. Ne, vybral si to nejlepší, co jsi mohl.
1: Ach jo, no tak jo. Tak se měj krásně. Pozdravím přítelkyni. Čau.
0: Ahoj.
2: Dejte se.
1: Taky. Jdeme na to. Tady je Lady Gaga, její Judas.

0: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
1: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
2: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Fajn rádio. Fajn rádio. Poslouchej nás online na fajnradio.cz.
4: Jsme online. Online.
3: Jsme na DAB+. Plus.
4: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
5: Návštěvníky oblíbený jihomoravský nádrže překvapila podivná bílá hmota plovoucí na hladině. Podle odborníků ale nejde o znečištění ani ekologickou havárii. Je v souvisí s přirozenými procesy ve vodě a vzniká nahromaděním sinic a organických látek. Na Plzeňsku vznikl neobvyklý hurvínek. Loutkář na jeho výrobu použil přes 520 metrů drátu a desítky hodin práce. Výsledkem je unikátní drátěná loutka, která se zapsala do České knihy rekordů. Rihanna je zpátky, po skoro 10 letech nečekaně dorazila jako host na koncert Jay-Zho a společně dali fanouškům i neskutečný hity. Její návrat se okamžitě stal největším momentem večera.
6: Fajn. Nehoda aktuálně na dálnici D11 na 8. kilometru směr Praha. Je tady nehoda osobního a nákladního automobilu. Hlášená je i překážka na vozovce. Průjezd je možný, ale buďte opatrní. Nehoda osobního a nákladního auta taky na silnici 11 u obce Čestice, okres Rychnov nad Kněžnou. Na místě probíhá vyšetřování nehody. Jeden jízdní pruh je tak uzavřen, projíždějte opatrně. No a nehoda dvou osobáků na silnici 34 v obci Bohuslavice, okres Náchod. Hlášená je překážka na vozovce. Průjezd by však měl být bezproblémový.
7: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: Čeky zborci, dobré ráno všem, 7:00 je tady, pokračuje Morning Bush na Fajnu, takhle při úterý. Ano, je teprve úterý. Úterý, teprve úterý. Dámy a pánové, tak aby to úterý bylo nějakým způsobem validní, aby jsme s tím mohli nějakým způsobem bojovat, tak za chvilku si řekneme, jak Japonsko bojuje s nahotou v televizi a proč je Donald Trump takzvaná Jony. Tohle všechno za malou chvilku.
1: Do té doby Dominik Fajk, jeho White Keys, nebo teď už ale Farben From Disco to Disco.
0: Jdem na to. Morning Boost. Fajn.

0: 24K Golden June. To je něco, co nám tady dohrálo v éteru fajnu. 10 minutek po 7. Krásný dobrý ráno.
1: Pokud chcete uchránit své děti nebo sebe před nahotou v televizi, odstěhujte se do Japonska. Japonsko, nebo spíš japonská televize, teď nově využívá AI systém, který vyhodnocuje nahotu na obrazovce, kterou následně cenzuruje, následně ji prostě vykostičkuje. A funguje fakt jako skvěle, jo? Tenhle systém cenzuruje prostě ženské přirození, mužská přirození, prsa a tak dále. No a taky Donalda Trumpa. Je to tak, Donald Trump, on má totiž takovou, jak to říct, bradu, nebo spíš jako krk. A ten jeho krk svým způsobem připomíná ženské přirození, takový skrabab tělej, takže on ho to vždycky vykostičkuje, když je v telce. Takže má tam hlavu, pak kostičky a pak zbytek těla.
0: Takže vlastně jenom ta jeho brada je vykostičkovaná.
1: Jo.
0: Ne.
1: Nebo jako od brady po krk a pak už jako ramena normálně zase tam má. No jo. Jako, já si říkám, že jsem celkem rád, že tenhle systém jako nemáme v Česku, jo. Protože to by za chvilku v televizi neběželo nic jiného než Minecraft. A zvlášť při volbách, kdy je televize plná čurek.

právě teď dostává koule. Tohle je Summer Hit na Fajn. I have a dream. One day.

0: letní playlist na Fajnu absolutně ready. Baker Matt One Day tady na Fajnu. 18 minut po 7 hodině. My pokračujeme dál v našem letním playlistu za chvilku. Utíká nám tady dobrá nálada. Dobrý náladě budeme pokračovat. Protože za okamžik taky Fastboy, jeho Beautiful Life. No a proč zůstat věrný vaší partnerce, pokud nechcete samozřejmě volat 155, to za okamžik v bizáru dne. Buďte s náma. Morning Boost.
1: Fajn. Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Potřebujete dětské kolo?
5: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
4: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
5: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
4: Raskal
5: a Bíny.
4: A teď navíc se slevou 30%.
5: Happysport.cz.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: s vámi Fiky, Wendy, tohle je Sombrieho Homewrecker, něco, co nám dohrává. Krásný dobrý ráno.
1: Dámy a pánové, je na čase dát si dnešní...
2: Bizár dne. Bizár dne.
1: Pokud jste doposud podváděli nebo podvádíte vaši partnerku, potom, co vám řeknu, si budete přát, aby se tak nikdy nestalo. Jistá žena dala manželovi projímadlo a zalepila mu zadek superlepidlem poté, co ho přistihla při nevěře. Místo toho, aby ho prostě jako konfrontovala, tak počkala, až jako si usne, a pak vykonala následnou pomstu. Muž se ráno prostě vzbudil, v panice, no a prostě ho musela odvést záchranka, zabalenýho v dece, jo? Sousedi na to hezky koukali, měli náramnou podívanou. Takže pokud nechcete skončit v dece se zalepeným zadkem, smažte ty konverzace s milenkou právě hned teď. Klidně počkám.
0: Proč máš telefon v ruce?
1: Nemám.
0: Máš?
1: Nemám. Aha. Nemám. Dámy a pánové, co to Wendy na mě zkouší? Ale, tak ještě jednou, tohle je jedinečná příležitost, jak se zachovat správně. Správně by se totiž mohla zachovat i třeba vaše přítelkyně. Tenhle příběh je velice inspirativní. Slepenej, neslepenej zadek, mě na tomhle příběhu stejně jako možná některý, tak jako kutila, zaujal nejvíc to lepidlo, který je asi fakt jako prvotřídní. Opátral jsem pro všechny kutily, který by to stejně zajímalo jako mě, tak je to lepidlo značky Gorilla Glue. Tato firma by podle mě ženě měla vyplatit slušný balík, protože lepší reklamu rozhodně nevymyslíte. Morning Boost.

0: Norma Jean Martin, jejich Overdrive. To nám právě teď dohrálo ten na fajnu. Krásný dobrý ráno. No a co nás na fajnu rozhodně ještě čeká?
1: Za malou chvilku tady na fajnu. Mal Smith, Neil Horan, jejich Drive Safe. Na ty bezpečné cesty takhle po ránu. Ať nemusíme z Vendy číst v další hodině dopravu, kde se kdo zase vysekal. Prosím, opatrně. Na tu bezpečnou cestu za chvilku taky třeba tohle.
0: Něco, co jsme slyšeli dlouho, něco, co potřebujeme slyšet. To je Lost Frequencies, Zonderling, Crazy.
1: Crazy. Bude to tady crazy, a to i za malou chvilku. Tak hezký ráno, pokračujeme dál.
2: Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost. Morning Boost. Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro. Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
3: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home

0: Lost Frequencies, Zonderling, jejich Crazy na fajnu. 10 minut před 8 hodinou, dámy a pánové. Možná je pro vás někdo ten pravej a třeba sedí právě teď vedle vás v autě. Možná je pro vás někdo ten pravej někdo, kdo na vás čeká doma a čeká, až se vrátíte z práce, abyste ho následně mohli vyvenčit. Možná je pro vás někdo ten pravej třeba kolega z kanclu. Pro mě je to třeba Wendy, z čistě profesního hlediska samozřejmě. No a pro koho je ten pravej v reality show Are You The One? Tak to zjišťuje náš nový podcast Fajnů posedlý právě Are You The One. Podcast, který sleduje dění reality show Are You The One? Reality show, která nám dává to, co chceme. Bizár a málo přemýšlení. A pokud nad tím chcete ještě méně přemýšlet, na čemž není nic špatného, tak si dejte právě tenhle ten podcast.
1: Najdete ho na YouTube, kde jsme jako Fajn Radio. Je to, myslím, že už vyšel 5. díl dokonce. Moderuje to Kristinka Alberto, takže rozhodně na to mrkněte. A některé úryvky máme i na Instagramu, takže i na Instagramu nás sledujte. Úplně stejně Fajn Radio.
0: My pokračujeme dál, před náma James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey, jejich Waterfalls. Tak hezký ráno. Morning.

je to paráda, jo, je to můj první zápas proti takovýmu klubu, to je sen si myslím každýho a nádhera je, že jsme dokázali dobovat aspoň ten bod a hral jsem jí z probě a říkám, spojil jsem jí se jenom před to každým velkým.

0: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
1: Víte, že autobaterie obsahují pro přírodu i člověka celou řadu nebezpečných látek? Společnost BMW Czech Republic SRO se hlásí k individuálnímu plnění povinností a zajišťuje vám možnost odevzdat vysloužilé automobilové baterie zdarma na místa zpětného odběru. Více na bmw.cz.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
2: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
3: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
2: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
3: Když repráky, tak Mironet.
2: Klikni dvakrát.
4: Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všichni.

0: Fajn. Jsme online. Online. Jsme na DAB+. Plus. Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
1: Filip Turek měl v centru Prahy dopravní nehodu. Po střetu s nemocničním vozem skončilo služební auto převrážející krev a biologický materiál na střeše. Jeho řidič utrpěl zranění, Turek z nehody vyvázl bez zranění, okolnosti nehody teď vyšetřuje policie. Britská aerolinka musela zrušit let z Karibiku do Londýna potom, co část posádky dorazila na směnu pod vlivem alkoholu. Situace měla být natolik vážná, že někteří členové posádky nebyli schopni ani pracovat. Dva obrovští interpreti se v celé historii Billboard 200 dostali společně do top 10 jenom dvakrát. Naposledy se to stalo v prosinci 2001, takže jde o pořádně vzácný moment. A týká se to například třeba Michaela Jacksona, no ale není sám, samozřejmě s ním tam byla i Madonna.
0: Fajn

0: Čeky zborci, vítám všechny Marťany s 8 hodinou tady u nás na Fajnu. Tohle je Morning Boost, který startuje svoji poslední ranní hodinku pro tenhle ten den, pro tohle z toho úterý. Nás teď čeká cesta až na Měsíc, no a NASA čeká cesta na Mars. O tom za chvilku.
1: Do té doby snad ani nemusím představovat nic jiného. Alex Warren, jeho Fever Dream. Takže tahle ta pečka na začátku hodinky, no a tak potom i další songy, ale hlavně to.
0: Je to Vendin, miláček, jinak víte. Jdem na to. Morning Boost.
2: Fajn. Hey, I'm Alex Warren. I'm so excited to finally share my new single.

0: Hurts, Purple Disco Machine, jejich Wonderful Life. Krásné úterní ráno, Wendy, Fiky s váma tady na Fajnu.
1: Dámy a pánové, je to tady? Něco se začíná dít. Tak tuhle větu posloucháme rok co rok, zvlášť když se bavíme o cestě na Mars, ale teď to vypadá, že by to možná mohlo klapnout. NASA hledá dobrovolníky, kteří by se zúčastnili simulace života na Marsu. Zajímavé. Zajímalo by mě, jak takovou simulaci Marsu chtějí simulovat, když nejsme na Marsu, ale na Zemi. Pokud si dobře vzpomínám, tak něco podobného jsme tu už jako někdy jako měli. Už tady něco bylo a skončilo to jako fiaskem. No fakt, jakože nejen, že se tam ty lidi, co tam byli v té simulaci, zavřený, tak se chtěli asi po týdnu zavraždit, všichni jako navzájem mezi sebou.
0: Okej, to ani nevím.
1: No. A do toho se jim tam přemnožil ještě nějaký mikroorganismus, který jim tam snědl všechnu úrodu, která jim jako měla, která jim měla živit po celou tu dobu na Marsu.
0: Bomba.
1: Takže museli prostě asi po měsíci jako vyndat z toho, z té simulace. No, zajímavý. Já si myslím, že pokud by NASA chtěla jít tou správnou cestou, tak by měli nejdřív simulovat rok života v kanceláři. Jo. Tam by podle mě našli ty správní lidi, protože přece jenom jako soužití v kanceláři bývá kolikrát jako drsný. A vychází z toho hned jako několik jako důležitých bodů. Třeba by zjistila NASA, že ten nejmladší vždycky chodí pro kafe. Jo? To je důležitý na cestě na Mars.
0: Nebo by taky zjistili skvělý hádky ohledně jídla, kdo jako to vzal z lednice.
1: Ano, ano. Mm-hmm. Kdo ukradl energiťáky z ledničky. Mm-hmm. Ano, ano. Dělá se samozřejmě sranda z toho nejstaršího vždycky. Že jo?
0: Vyhýbáme se šéfovi?
1: Ano, nechodíme kolem kanclu jeho. No a spousta dalších takovejhle jako věcí, takže pokud NASA chce pomoct, tohle by podle mě teď měla slyšet, tak doufám, že nás někdo poslouchá. My to pojďme vzít teďkon ne úplně na Mars, ale spíš tak jako na ten měsíc, to bude možná jako jednodušší ze startu. Tady je Viktor Sheen Hassan, Kellyn, Nintendo, jejich až na měsíc. Tak hezký ráno, letíme.
2: GG. Uvidíme se, nevím jak.

0: Pink Panthers taky zahrál Larsenyj Stateside na Fajnu, tohle to je úterní morning bush na Fajnu, 20 minut po 8 hodině.
1: Před námi se má skvělá nálada, sice je úterý, ale my to zvládneme. Chemical Brothers, go!
0: Tak kromě tohohle taky třeba závan takového toho mořského vzdoušku. A to díky tomuhle. Totální vibeovka, ať už na pláži, u moře, nebo v autě po cestě do práce. Je to jedno. S touhle songou to bude na malou chvilku jak někde v tropech. Alok, Khalid, jejich Dive Into Me. Za malej okamžik. Tak pohodový ráno, pokračujeme dál. Morning Boost.
2: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
5: Ekokom. Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
4: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
3: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

0: a Luke Kelly, těch Dive Into Me, tady na Fajnu, ladíte Morning Boost, v 8:30, to je aktuální čas. Dámy a pánové, pokud máte dneska špatnou cestu do práce, věřte, mohlo by být hůř.
1: Pokud máte totiž cestu z hlavního nádraží dneska v Praze, tak v tuhletu chvíli, bohužel, je tohleto místo evakuované kvůli nahlášené bombě. Takže se tam nedostanete, taky nikam neodjedete, pravděpodobně zpoždění bude veliký. Pokud jste měli nějakou schůzku, je nám to líto, budete tam muset přesunout a třeba vám to někdo bude věřit. Co je ale vtipný, je vlastně to, že všechno je evakuované.
0: Ano.
1: Jenom metro jako nezastavuje,
0: ano.
1: Ale tím místem projíždí.
0: Má privilegium. Takže lidi, co jedou metrem, tak se můžou pokochat krásou na odstraňování bomby.
1: Jako vlastně jo, ale říkám si, jestli tam doopravdy ta bomba je.
0: No.
1: Jak to, že to metro projíždí?
0: No, jako nedej bože, že by to zrovna jako bouchlo zrovna ve chvíli, kdy tam to metro pojede, že jo?
1: Dobrý, no, jako, cením.
0: Někdo by měl prostě dneska hod opravdu bombovou cestu do práce. Tady jsou další songy. Takhle, víme, jak to vypadá. Výběr písničky je čistě náhodný.

0: Tygo, One Republic, Chasing Paradise. To je aktuální song, který dohrává na Fajnu 8:45. Paradise teď jistě i na Zrče festivalu v Chorvatsku, na který jsme tady na Fajnu rozdávali lístky a kam naši kolegové odjeli nadšeně. My jim ale samozřejmě nezávidíme, protože na rozdíl od nich, my tady na Fajnu máme...
1: Máme tyhle ty pečky.
2: Ano.
1: Jako třeba Lady Gaga. Máme tyhle ty pečky.
2: Ano.
1: Jako třeba Lady Gaga.
2: Ano.

0: Ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdekoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
7: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
11: Back to the hits.

0: Lefty Boston. Tady na Fajnu 6 minut před 9 hodinou. Dámy a pánové, tento čas značí jen jedno jediné. Dnešní ráno je u konce. Opět Morning Boost nás probouzel celý 3 hodiny od 6 hodin ráno a stihli jsme zase spousta věcí. Mě zajímá klasická otázka na Wendy. Co tě bavilo nejvíc?
1: To, že když chceš svatbu,
0: ano.
1: Dlouho nejseš, že ti nikdo nepožádal o ruku, tak máš jet na,
0: na Island.
1: Na Island.
0: Ano. To bylo dobrý. Mě bavila nejvíc ta zpráva o tom, jak ta paní zalepila tomu přítelovi zadek, protože jí podváděl.
1: No jasně, mě vůbec nepřekvapuje, že tohle to tě zrovna bavilo.
0: Tak další zase super zprávy zítra o 6 hodin ráno. Teď už super Andrea Kaučka, její Music Boost. Se divím, že jsem něco takového vůbec řekl. Jenom mi to sedělo podle mě do těch jako.
1: Myslíš věc. To super, že?
0: No,
1: to
0: takový, no.
2: Pardon, já jenom, že tam vynecháváš jedno příjmení moje nové.
1: Ježišmarja. Jakže se jmenuje?
0: Já
1: to taky zapomněla.
0: Takový
1: kamarád. Tak nějaká Kautka na chvilku, jo? Tak
3: krásně.
0: Jak?
2: Kocek.
0: Kocek. Aha. Tak Andrea Kocek. Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost. Morning Boost.

0: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Autojerov.
1: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Autojerov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojerov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Nebe Celnice, tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Hernaudětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Jsme online.
8: Jsme na DAB+.
7: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
9: Padla přesně 9. hodina a s ní je tady Míša.
10: Extrémní teploty v pondělí odpoledne zastavily provoz tramvají mezi Florencí a Palmovkou. Kvůli horku se deformovaly koleje, dopravní podnik nasadil náhradní autobusy a technici trať opravovali. Událost ukazuje, že současný tropický počasí komplikuje nejen život lidem, ale i celkově fungování městské dopravy. Filip Turek reagoval na spekulace, proč po nedávné nehodě odjel s autem bez předání registrační značky. Tvrdí, že poškozenou SPZ-ku mohl nechat na místě na pokyn policajtů a nijak tím neporušil předpisy. Okolnosti nehody dál vyšetřuje policie. Herečka Skye Jackson během live streamu prozradila, že si každý den pouští cover písně I Will Be There, který naspíval její zesnulý kolega Cameron Boyce. Oba se proslavili v seriálu Jessie a zůstali blízkými přáteli i mimo natáčení.
11: Fine. Mrkneme se v rychlosti i na silnice, opatrně prosím vás, v Olomouci, v ulici Pražská, tady je hlášená nehoda dvou osobních vozidel. Opatrně taky hlavní nádraží v Praze, je tady hlášená bomba, takže probíhá exekuce, teda exekuce. Prostě se to tam vyklíří. Pozor na exekuci, já se zblázním. Takže pokud možno vyhněte se tomu, do odvolání je uzavřený metro. No a opatrně taky Brno, ulice Cejl, tady nehoda dvou osobáků.
12: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
13: Music Boost. Music Boost. Music Boost. Andrea Kautzka. 5, 4, 3, 2, 1.
11: Fine. Já nechápu, jak si může někdo, jako třeba já, splést prostě slovo evakuace z exekucí. Nemám problémy, nebojte se, nemám dluhy, ale prostě můj návrat po dovolený je asi očividně těžší, než jsem si myslela. Úterní dopoledne je tady s tím konečně kompletní Music Boost, nevím teda, jestli je to dobře. Každopádně to znamená playlist fajnu a taky Andrea za mikrofonem. Pojďme si společně dát 4 hodinky toho nejlepšího. Ach jo, se zblázním.
13: Music Boost. Give me 5.
11: Fine. 5 songů na rozjezd pro dnešní dopo. Zahajujou Coldplay. Big We Pray. Tak hezký dopo.

0: je Inna, která nám uzavírá dnešní Gimme 5 na Fajnu. Dnešní Music Bulls v procesu, no a prosím vás, dneska je novoluní. Novoluní v raku, teď co to znamená, že jo? To znamená, že pokud vám třeba ujede tramvaj, přeteče kafe, šéf vás třeba pochválí, nebo vám naopak vynadá, partner přinese třeba z něčeho jen skytku, nebo vám konečně vyjde parkovací místo, který nikdy nevychází, tak prosím vás, za to dneska může měsíc, může za to novoluní. Dneska je takový ten ideální den připsat ve smíru úplně všechno. Takhle, my víme, že pokud je úplněk, nebo jakýkoliv novoluní, nebo vlastně co všechno se motá kolem vesmíru, lví brána, různě otvírání, zavírání různých bran. Pravděpodobně za to můžeme my sami, ale vždycky je fajn to jakoby umět na někoho jakoby hodit. Ono se nám jako vždycky jakoby uleví. Proto si myslím, že vůbec na sociálních sítích se o tomhle furt píše, jako úplně k velvu, úplně tohle. To se nepíše jenom, aby jsme věděli, že nějaký úplněk. To vidíme, ne, nejsme blbí, koukneme se na oblohu, večer vidíme kolečko, řekneme si a... úplněk. Ale prostě umět ty svoje trable k někomu jako připsat, to je ten efekt, to je podle mě ten správný důvod, proč to vlastně děláme. Protože proč? Protože měsíci se nemůže nějak obhajovat, nemůže argumentovat. Je to prostě takový ten dobrý, prostě dobrý útočník. Neútočí vlastně, on jenom tak je, on jenom tak jako svítí a my mu říkáme, ty, nemůžeme kvůli tobě spát. Aha, ty, takže kvůli tobě jsem se s ním rozešla, jo, aha. Zase si myslím, že je to fajn. Dneska cokoliv blbýho nebo i dobrýho se stane. Dneska, prosím vás, za to může novoluní. Za chvilku Martin Garrix, taky Ed Sheeran. Tak hezky novoluní, ale to fajn.
1: Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh.
2: Fajn. Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Kiddle, taky Robin Schulz, All We Got. To je song, který nám dohrává 2 minutky po 9:30 na Fajnu. Lidi, představte si, že máte doma třeba masku Deadpoola, nebo Spidermana, nebo třeba auto Batmana. Ale myslím jako reálně tu rekvizitu, která byla použitá při natáčení. Kdybyste si mohli vybrat úplně jakýkoliv suvenýr z čehokoliv, co by to bylo a mohli byste to mít doma? 724634634. Prosím vás, z letošního finále mistrovství světa se totiž rozdává kus trávníku. Já nevím, stojí to nějakých necelých 10 000 korun a dostanete takový malý čtvereček prostě travičky, jo? Můžete vlastně pak ale říkat, že máte doma kousek historie. Takhle, pro mě to je mít doma plever za cenu jakoby letenek někam na Dovču, jo? Ale prostě pro někoho je to asi jako důležitý a významný mít prostě doma kus trávníku, na kterém prostě běhali prostě fotbalové legendy. Ale co by to bylo pro vás? Co pro vás má tu jakoby cenu utratit velký peníze za něco třeba malýho? Já si myslím, že u mě by to bylo něco z natáčení Harryho Pottera. Nebo třeba z Pána prstenu. Já miluji tyhle prostě všechny fantasy, trilogie a všechno možné. To znamená, že mít doma třeba takový neviditelný plášť, samozřejmě rekvizitu, jo, víme, ale prostě to, za to bych možná asi ty peníze dokázala utratit. Ale co by to bylo pro vás? Teď už ale Rugail.

0: kouzla, nebo já opravdu mluvím jako o rekvizitě. To bych si jinak taky vybral toho draka, jo, kdyby to bylo jako by živý a něco to dělo. Každopádně Tonda by bral trávník z mistrovství světa ve fotbale, co se teď za 10 000 prodává. Já jsem si říkala, jako jaký blázen by si to mohl koupit, prostě kus trávy, protože když si vezmete tu hůlku nebo jakoukoliv věc, jakoukoliv jinou rekvizitu, ta vám prostě vydrží, ale ta tráva jednou uschne. A vy prostě sice máte doma chvilinku trávník, po kterým prostě všechny fotbalové legendy běhaly, ale máte ho jenom chvilku. Za 10 000. Ale jo, blázni jsou tady a jeden si říká v Česku Tonda. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

Justin Bieber, taky Nicki Minaj, Beauty and Beat, to je song, který nám dohrává v dnešním Music Boostu na Fajnu krátce před desátou. A v téhle hodince mě ještě zajímá, jestli si nosíte na festivaly podsedáky, židle, stoličky, deky, prostě cokoliv, na co si můžete sednout. Tenhle pátek a sobotu prosím vás pokračují Hrady CZ, tentokrát na Kunětický hoře u Pardubic. Je to takový odpočinkový druh festivalu, řekla bych. Já jsem tam loni na jednou z nich byla a všimla jsem si a dost mě překvapilo, že se tam lidi nosí vlastní stoličky. Pamatuju si, že jsem loni jako to nechápala, že jsem byla jako, že hej, tak proč, jako když jdete jednou za rok prostě na koncert, tak to ustojíte, ne? Nebo jakoby chcete sedět u toho, když jako hraje nějaká kapela, ne? Chcete spíš jako zpívat a tančit, ne? No a tohle byl můj názor loni. Letos, protože mám už jedny Hrady za sebou, ještě jedny mám před sebou, tak se přiznám, že letos jsem si tu stoličku vzala taky. Nechala jsem se inspirovat a vlastně jsem i chtěla tak trošku jakoby zjistit, co na tom ty lidi mají. A musím říct, že je to docela dobrý. To znamená, omlouvám se všem, o kterých jsem si myslela, že jsou pěkně divný, když se na festivaly nosí vlastní prostě sedačku. Ne, je to bombastický nápad, protože se vlastně po festivalu nezřídíte. Vy přijedete domů a ty nohy vás tolik nebolej. To znamená, třeba jeden koncert si užijete ve stoje, druhý koncert si užijete hezky v sedě a tak to můžete střídat. To znamená, Andrea Kautská doporučuje všem následujícím lidem, který čekají festivaly, nebo třeba tenhle konkrétní festival Hrady CZ, vemte si vlastní stoličku. Posloucháš Fajn

0: doslova vlny tobogány.
1: Co vás čeká?
0: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
1: Plno tobogánů a skluzovek.
0: Tak všichni rychle do plavek.
1: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
0: Relax, drinky, animace.
1: To je nekonečné moře legrace, jak z tahitské pláže.
0: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se

0: Rádio. Fajn Rádio. Poslouchej nás online na fajnradio.cz.
1: Jsme online. Online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.
2: Návštěvníky oblíbený jihomoravský nádrže překvapila podivná bílá hmota plovoucí na hladině. Podle odborníků ale nejde o znečištění ani ekologickou havárii. Je v souvisí s přirozenými procesy ve vodě a vzniká nahromaděním sinic a organických látek. Na Plzeňsku vznikl neobvyklý hurvínek. Loutkář na jeho výrobu použil přes 520 metrů drátu a desítky hodin práce. Výsledkem je unikátní drátěná loutka, která se zapsala do České knihy rekordů. Rihanna je zpátky, po skoro 10 letech nečekaně dorazila jako host na koncert Jay-Zho a společně dali fanouškům i neskutečný hity. Její návrat se okamžitě stal největším momentem večera.
1: Fine. Music Boost.
3: Music Boost. Music Boost.
0: Andrea Kautzka.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
4: Pane bože, lidi, tomu neuvěříte, dneska je den nahoty. Tak pojďme si všichni trošku odlehčit svůj outfit a pojďme se svým kolegům dneska ukázat ve své přirozené kráse. Pane bože, teď tam mě všichni kulí oči, oni si myslí, že jsem toho schopná. A oni ví, že jsem toho schopná, jo? Vyzývám i vás. Pojďme do toho, den nahoty se potřebuje nějak oslavit, ne?
1: Music Boost.

End of Beginning, tohle je Joe, tohle je dnešní úterní Music Boost na Fajnu. No a dneska se budeme svlíkat. 14. červenec je prosím vás dneska den na hoty. To znamená, že si dneska potkáte svého kolegu bez oblečení. Než prosím vás zavoláte policii, zjistěte si předem, jestli třeba chudák jenom neslaví tenhle den, jo? Je to den, který nám připomíná, že naše těla jsou dokonalý a měli bychom se prostě přestávat porovnávat s takovou tou kreslenou realitou toho Instagramu, jo? To znamená, dneska na sockách očekávejte hluboký texty k hezkým fotkám, prostě všichni o tom budou psát, jak bych se měli přijímat, jak bychom měli milovat své tělo takové, jaké je. Jo, to dneska můžeme očekávat. Já si jenom říkám, že je to docela paradox, že vždycky použijeme filtr, vyhladíme pleť, dáme pryč nějaký ty vrásky. Jo, vlastně schováme přesně ty věci, o kterých pak píšeme, že je máme přijímat. Není to divný? Neměli bychom to udělat jinak? Proto vyzývám všechny. Pojďme dneska všichni postnout na Instagram jednu fotku bez filtru. Takovou, prostě takovou, jak, takovou, jací jsme. Zvládneme to?

Nice to meet you, tohle byl Mass With v Eteru Fajn Rádia. Ahoj fajné, prosím, můžete změnit styl hudby? Takhle nám ta práce fakt neutíká a usínáme. To se nedá poslouchat, něco rychlejšího. Díky. No dobře teda, no dobře. Vytahuji legendy ze skříně a vytahuje pro vás, abyste neusínali. Za chvilku Michael Jackson, jeho bírec. Jako jestli vás tohle neprobere, jestli při tomhle nedokážete pracovat, tak já už nevím co. Tohle snad pomůže. Na fajnu. Are you ready for this?

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Summer.
6: Welcome to the show.
7: Yo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty. Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Zažijte výlet do druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
9: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
10: Ekokom. Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
13: Potřebujete dětské kolo?
14: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
13: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
14: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
13: Raskal
14: a Bíny.
13: A teď navíc se slevou 30%.
14: Happysport.cz.
15: All the hits I wanna hear.

0: Holzíryho Nobody Soldier, tohle je úterní dopoledne na Fajnu. A dneška je den na hoty.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy. Lubrika pro tvůj den. Fajn.
0: 14. červenec, den na hoty, konečně svátek, na který se nemusíme nějak slavnostně oblíkat.
1: Posloucháš

0: Breaking Dishes, tohle je Rihanna, dali jsme si i na fajnu 2 minutky do 10:45. Když je 10:45, nebo když se obecně blíží ta 11. hodina, tak já mám takovou svoji tradici, že to je ten ideální čas udělat si kafe. Já si nedávám kafe po ránu, dávám si ho takhle právě v těch 11. A myslím si, že byste se mohli mnou inspirovat a mohli bychom si teď všichni dojít k tomu kávovaru nebo zastavit na benzíně nebo prostě u kavárny a udělat si prostě dobrý šálek kávy. K tomu šálku za chvilku John Newman, jeho Love Me Again. Tak dobrou chuť. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou?

www.cinemacity.cz. Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. Praga Aréna CZ.

Second Voice, Let Me Be, tohle je dnešní Music Boost. A jste šťastný? Jste šťastný? Tak pravděpodobně žijete v Praze. Praha se znovu objevila mezi nejšťastnějšími městy z celého světa. A já mám teda jenom jednu jedinou otázku. Kde přesně, prosím vás, ti šťastní Pražáci jsou? Protože já jsem na ně ještě nenarazila. Většinou je potkávám v tramvaji v 8 ráno. A ty lidi se tváří většinou tak, že jim život něco dluží, nějakou omluvenku jako za něco. Jako, nebo prodavačka, co mi ráno dává kafe, taky jako by nevypadá moc šťastně. A celkově ty Pražáky, který teda já a hlavně teda v dopoledních hodinách potkávám, než jdu do práce, tak teda velký špatný. Takže nevím, možná je to teda jenom pražský způsob štěstí vypadat naštvaně, ale uvnitř být spokojený. A to jsme možná my, že jsme opravdu jako vnitřně spokojený se svým životem a sami se sebou, ale nikomu to nedáme najevo. Posloucháš Fajn.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdekoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Autérov.
4: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Autojarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.

0: Doj fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot news.
1: Filip Turek měl v centru Prahy dopravní nehodu. Po střetu s nemocničním vozem skončilo služební auto převrážející krev a biologický materiál na střeše. Jeho řidič utrpěl zranění, Turek z nehody vyvázl bez zranění, okolnosti nehody teď vyšetřuje policie. Britská aerolinka musela zrušit let z Karibiku do Londýna potom, co část posádky dorazila na směnu pod vlivem alkoholu. Situace měla být natolik vážná, že někteří členové posádky nebyli schopni ani pracovat. Dva obrovští interpreti se v celé historii Billboard 200 dostali společně do top 10 jenom dvakrát. Naposledy se to stalo v prosinci 2001, takže jde o pořádně vzácný moment. A týká se to například třeba Michaela Jacksona, no ale není sám, samozřejmě s ním tam byla i Madonna.
0: Fajn. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Music Boost.

Pojďme se s 11. hodinou na fajnu přiznat, co všechno doma schromažujeme úplně zbytečně. Jo? Další zbytečnosti na fajnu jsou tady. Music Boost s Andreou pokračuje, skvělý playlist před náma. Eva Farná, její Perpetuum mobile, taky Tate McRae, Just Keep Watching, anebo právě teď Naughty Boy, Sam Smith a jejich La La La. Takže pohodlně se usaďte a jdem na ten playlist. Music Boost.

0: Perpetuum mobile od Evy Farnison, který nám připomíná, že nemá cenu se prostě v práci přetahovat, ale naopak musíme občas i odpočívat. Dáváte si dnešní fajn, no a my se podíváme na ty vaše nabíječky, baterky, starý telefony, starý oblečení, různý keramické věci, svíčky a další zbytečnosti, které se vám někde doma v šuplíku schovávají. Pojďme si přiznat, že každá domácnost má takovou tajnou krabici, šuplík nebo skříň s blbostma. A já vlastně nevím, proč to jako společnost děláme. A dělám to i já, děláme to po ně všichni. Proč máme jako potřebu vlastně schovávat všechno možné s takovou tou otázkou, no ale co když to jednou budu potřebovat? No jasně. Co když to jednou budu potřebovat, tak si to koupím. A taky co když ne. A prostě, že jako kde se vlastně vzal ten náš divný zvyk, jako možná se to jakoby dědí z generace po generace, že vlastně moje babička všechno schovávala, maminka taky, tak já teď taky jako budu všechno schovávat, ale jako proč to neumíme posílat dál, proč to neumíme jakoby vyhazovat. A já si myslím, že je potřeba tohle jakoby změnit. Jestliže je to teda nějaká generační záležitost, kterou máme okoukanou, pojďme ji teda prolomit. Pojďme udělat to, aby naše děti nemusely doma prostě skladovat x prostě divných baterek a starých telefonů, se kterými nikdy nic stejně neuděláme. A oblečení, takový to milu typicky, jo, oblečení, do kterého se teď nevejdete, ale váš mozek řekne, no jo, ale co když se do něj jednou vejdete? A prostě, co když zhubnu, co když přiberu a co když tohle a tamto, jako je to strašný. Já vás vlastně jakoby chápu, že máme tu potřebu jakoby šetřit a spořit, ale zase odsaď pocaď. Pojďme si jakoby teď vzpomenout ve svých hlavičkách, co všechno v tom šuplíku máte. Je to fakt blbost, co? Fajn.
1: Hudbou, co si snad ani nezasloužíš, ale stejně dostaneš.
2: Music Boost s Andreou.

0: Dáváte si čistě dobrovolně. Music Bus na fajnu dohrávají Jonas Blue, taky Jack a Chrys. No a s playlistem pokračujem. Když tenhle song o víkendu hrál, tak mi můj manžel říká, ty brďo, co to je fakt dobrý. Tak proč má tohle australská kapela, která vznikla v roce 2005, říkají si Temper Trap. Je to song self-aware, je to song o tom, že máte najít vlastní podstatu, prostě hledání sami sebe. Jo, klasika. Takže třeba díky tomu songu zjistíte, kdo jste a dáte si prostě boží song. Taky nějaká starší klasika Lady Gaga i Paparazzi, song z roku 2009, který asi nemusím představovat. Všichni víme, kdo jsou to paparazzi, všichni víme, že jsou otravní. A o tom ostatně tenhle song je. Na fajnu, za chvilku.
1: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme jen to,

0: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Jdeme místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Zažijte výlet do druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
6: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
7: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
6: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.

0: dopoledne, úterní Music Boost. Úterní, fajn. Prostě úterý, jo, rozumíme si. Stala se mi taková fakt jako divná věc. Pojďme si takhle na úvod říct, že technologie je fakt neuvěřitelná záležitost. Rychle prostě postupuje dopředu, vlastně rychleji, než si možná stačíme jakoby všímat. Ale mě do rodinného chatu prostě přistala o víkendu fotka naší zesnulé babičky. Já jsem si ji prohlídla a říkám si, ty brďo, takhle fakt vypadala babička, já si ji pamatuju trošku jakoby jinak. Tak jo, začalo se dít totiž něco fakt divného lidi. Začali normálně se lidi přes umělou inteligenci nechat upravovat právě fotky, tyhle typy fotek jako zesnulých lidí a začali s nima manipulovat. To znamená, že třeba babičku dají na lehátko k moři, i přesto, že babička nikdy u moře nebyla. To znamená, že je to divný. Já chápu svým způsobem, že chceme zaspomínat, chceme si toho člověka jakoby připomenout a nestačí nám ty černobělý staré fotky a chceme jakoby vidět tu variantu v té barevné prostě formě, jo? Tak jako chápu. Dobře, upravit si prostě fotku třeba, nevím, umělá inteligence, dej mi tuhle černobílou do barevna. A vy můžete prostě vidět, jak babička vypadala prostě i barevně. Jo, OK, jenže přiznejme si něco, jako je to fakt divný. Lidi, pojďme si říct, že je to divný. Já jsem si všimla, že to není jenom v našem rodinném chatu. Toho je plný Facebook. A nejenom moji rodiny, všichni to teď dělají. Je to nějaký nový trend. Možná poprvé v historii neuchováváme vlastně jenom vzpomínku, ale vyrábíme nový okamžiky, které se nikdy nestaly a nepřijde nám to divný. A opravdu je to jakoby častější a častější a mně to prostě přijde ujetý. Tak jsem vám jenom takhle veřejně chtěla říct, pojďme toho nechat. Nedělejme to. Prostě nedávejme babičku k moři, když tam nikdy nebyla. Konec, tečka.
1: Fajn. Tohle je fajn.

0: Chemical Brothers, ich go. Připomínám, dejte si úžasný film Apex, ve kterým právě tenhle song zazní v takový docela úspěšný dramatický scéně a proto se tenhle starší song znovu objevuje v našem Eteru Fajnu a znovu se taky objevuje ve vašich telefonech, na Instagramu, na TikToku, právě díky tomuhle filmu. Music Boost. Music
1: Boost. Fajn. Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Nová hudba, kterou ještě neznají všichni.
9: Téma

0: Shiver, tohle je song, který si tady dospívává Ed Sheeran u nás na Fajnu. Are you the one? A my jsme tím posedlí. Pojďme si přiznat, že jsme posedlí touhle novou reality show, nebo takhle ne novou, je to zahraniční koncept, který je ale nově u nás v Česku. My vlastně pro vás děláme podcast, ve kterém tuhle reality show jako rozebíráme, vždycky trošku zdrbneme, teda ne já, konkrétně Kristýnka a Alberto, dva moderátoři od nás v Fajnu, kteří to každý týden pro vás vlastně jakoby chystají a je to docela zábavný a je to fajn, tak si to dejte třeba na YouTubeku Fajn Rádia a nebo na našich sockách.
1: Jo, bude to bolet. Ale bude to znít skvěle. Music Boost. Fajn.

0: Tohle všechno na našich socials.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
2: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
3: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
2: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
3: Když repráky, tak Mironet.
2: Klikni dvakrát.
4: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
5: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička?
7: Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy?
8: Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi?

0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ.
5: Čtvrtá minutka po 12 hodině právě padla, no a před námi je Míša.
6: Extrémní teploty v pondělí odpoledne zastavily provoz tramvají mezi Florencí a Palmovkou. Kvůli horku se deformovaly koleje, dopravní podnik nasadil náhradní autobusy a technici trať opravovali. Událost ukazuje, že současný tropický počasí komplikuje nejen život lidem, ale i celkově fungování městské dopravy. Filip Turek reagoval na spekulace, proč po nedávné nehodě odjel s autem bez předání registrační značky. Tvrdí, že poškozenou SPZ-ku mohl nechat na místě na pokyn policajtů a nijak tím neporušil předpisy. Okolnosti nehody dál vyšetřuje policie. Herečka Sky Jackson během livestreamu prozradila, že si každý den pouští cover písně I Will Be There, který naspíval její zesnulý kolega Cameron Boyce. Oba se proslavili v seriálu Jessie a zůstali blízkými přáteli i mimo natáčení.
7: Fine. Opatrný, prosím vás, v Praze v ulici Lucemburská, tady se bouralo dva osobáky v sobě. Zdržíte se taky na Pražském okruhu mezi 11 a 12 kilometrem na trase Modletice Ruzině, tady je neprůjezdná zpevněná krajnice. No a opatrně taky, prosím vás, obec Hlučín hlásí nehodu, a to v ulicích Bochenkova a taky Mírové náměstí. Tak prosím vás, nejezděte jako Filip Turek, jezděte bezpečně, pomalu a opatrně.
8: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
9: Music Boost.
10: Music Boost.
11: Music Boost.
9: Andrea Kautzka.
12: 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2,
9: 2,
12: 1.
9: Fine.
7: Pravý poledne je tady s náma, my pokračujeme. Music Boost otevírá s Androu úplně poslední společnou hodinku dnešního úterý. No a co my? My se přeneseme za chvilku na Zrče festival, který právě teď probíhá. No samozřejmě to doplníme skvělým playlistem. Za chvilku Pitbull, taky Rudimental, Galit, jich All I Know, nebo právě teď Sombr.
9: Music Boost.
7: 12 to 12, to je song, který si teď se 12 udáváme. Tak hezký poledne.

0: je Pitbull, jeho hotel room service. Dáváte si dnešní úterní Music Boost na Fajnu. No a my se teď společně přesuneme na Zrče Festival. My totiž na Zrče Festivalu jsme, teda takhle, já ne, ale je tam vyslaný náš tým v čele s moderátorem Jindrou Žampikem, který ho znáte z večerního Nextbeatu. No a jsou tam proto, aby nám všem, kteří tam prostě bohužel nemůžeme bejt, zprostředkovali tu atmosféru. A já mám tu čest mít tady na drátě samotného Jindřicha Žampu. Žampi, ahoj!
1: Čius, ale zrovna mi pod nohama proběhla ještěrka, tak jsem takové, tady budu mít dostatek slov.
0: Jindro, já jsem ráda, že se slyšíme, prosím tě, řekni mi, kromě ještěrky teda, jaký to tam je, jako jak si to užíváš?
1: Ale musím říct, že je to naprosto boží. I počasí je naprosto skvělý. První týden teda na Kalina trošku sprchlo. A velký respekt pro všechny lidi, kteří i v tom dešti tam pařili doplnej.
0: No tak ale Kalin to asi prostě ustál. No, byla to velká show, to jsme vlastně viděli i na těch sockách. Mimochodem, já vlastně našim posluchačům řeknu, že vy pojďte na ty naše socky Fajn Rádia, protože Jindra tam vlastně pro vás každý den postuje několik videí a my vlastně koukáme na všechny ty interprety, na tu velkou show a já musím říct, že to Jindro jako mega závidím a zajímá mě, koho jsi zatím jakoby užil úplně nejvíc.
1: Jo, musím říct, že nejvíc za mě byly včera asi Ben se Sofianem, že to je prostě dvojka, která na stage neskutečně funguje a bylo to boží, no.
0: Jo, mega, mega. Takže my se jakoby Jindro těšíme na těch sockách na další tvoje videa, moc si to tam užívej, no a zprostředkovávej nám dál tu velkou zábavu. Mimochodem jsem taky viděla, že jsi včera dělal rozhovor s Rytmusem, to jsem ti taky mega záviděla.
1: Největší borec.
0: No, největší borec. Jaký jsi z toho vlastně měl pocit, jako měl jsi trému?
1: Ale on jak má jakoby, na první pohled takovej, že jo, drsňák, takový ten prostě reper z ulice, ale přijde mi to taky jako hodný méďa, takový miláček.
0: Ty jsi právě řekl, že Rytmus je hodný méďa, to miluju. Jindro, no tak nic, tak užívej, my ti to tiše teda závidíme, no a házej nám to tam teda na socky, měj se pěkně.
1: Vy taky a vy všichni, co posloucháte, čus.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: No, to byl Jindra, jeho ještěrka a taky hodný méďa Rytmus. No a vy si hodnýho méďu Rytmuse taky můžete dát na našich sockách. Fajn.

0: taky dnešní Music Boost na Fajnu. No a protože je dneska den na hoty, tak by si to zasloužilo v éteru nějakou písničku o těle. Tenhle song se doslova jmenuje Body. Topic, Fireboy, taky Nico Santos. Tahle kombinace umělců. A my tím aspoň oslavíme dnešní den. Na háčů, na hotinek. Stop oblečení. Jak bychom to ještě mohli pojmenovat? Tak, jak nás Bůh stvořil. Dobře, mlčím. Dávejte si fajn.
1: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
2: Fajn. Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pleť v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: This is Bruno Mars.
10: I'm Lily Beatty.
11: It's Sabrina Carpenter.
12: Music.
13: Fine.

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy. Lubrika pro tvůj den.
1: Fajn.
2: Dneska je prosím vás Mezinárodní den nahoty. Konečně máme svátek, při kterém se nemusíme oblíkat svátečně.
0: Posloucháš

0: Luis Capaldi, jeho Survive na Fajnu. Dnešní Music Boost, který pomalu, ale jistě jde do svého finále. No a my jsme nedávno společně odstartovali takovou tradici, že poslední song v Music Boostu vždycky někomu věnujeme. Takže dneska jsem se rozhodla ho věnovat všem, kteří se dneska na Mezinárodní den neholty nebojíte svlíknout. Ale nemyslím to tak jako svlíknout jako oblečení, jo, teď se trošku pojďme zafilozofovat, budeme trošku mít hluboký význam. Myslím svlíknout v tom slova smyslu, že se nebojíte odhazovat svoje masky, že se prostě chováte ke svým kolegům, ke svým přátelům, ke své rodině, prostě tak, jak se jako chovat chcete. Že prostě na nikoho nehrajete hru. To je v dnešním světě, v dnešní době prostě vzácnost. A tak proto to věnuju všem, kteří to prostě dokážete. Nevím, jestli to někdo je, ale doufám, že někomu prostě Weekend a jeho Blinding Lights můžeme věnovat. Music Boost.
1: Fajn. Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
8: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe. Moon

Rose. Já bych vám ráda řekla, že se dneska slyšíme naposledy, ale není tomu tak. Prosím vás, teď se slyšíme naposledy. Music Boost, uzavíráme 4 společné hodinky. Teď ale následuje ne Kristýnka, ale Wendy, kterou jste prosím vás poslouchali dneska celý ráno, tak si ji dáte ještě celý odpoledne. No a protože mě určitě taky nemáte dost, tak si dáme dneska ještě dvojitou sekci. Dáme si od 17 až do 20.00 ještě spolu. Protože Jindra Žampík je na Zrče festivalu, ostatně to víme, před chvilkou jsme ho měli společně v éteru, tak někdo za něj dneska musí vysílat. A ten někdo jsem já. To znamená, jestli jsem vám teď nestačila, tak stačit vám určitě budu i večer. Laďte teda fajn celý den, slyšíme se poměrně za chvilku, teď ale už Wendy. No a užívejte si úterý, den na hoty. Hezky posvím, klidně se svlíkněte. Proč ne? Jestli na vás někdo zavolá policii, tak vy můžete říct, že dneska jenom slavíte, že to říkali v rádiu. Klidně prostě přepojte na mě, já jim to vysvětlím. Děkuju vám za společný čas a těším se za pár hodin. Ahoj. Posloucháš

0: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
0: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood, non-stop. Stop, stop.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Tahitské léto v Aquapalas Praha už je tady.
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Autojerov.
7: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Autojerov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojerov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všichni.

0: právě teď na Fajn Rádio CZ. Fajn Rádio. Fajn Rádio. Poslouchej nás online na fajnradio.cz.
1: Jsme online. Online.
0: Jsme na DAB+. Plus.
1: Jsme v aplikaci Rádia CZ.
2: Máme 3 minutky po 13. hodině a tady je Hanka.
3: Návštěvníky oblíbené jihomoravské nádrže překvapila podivná bílá hmota plovoucí na hladině. Podle odborníků ale nejde o znečištění ani ekologickou havárii. Je v souvisí s přirozenými procesy ve vodě a vzniká nahromaděním sinic a organických látek. Přesto úřady situaci dál sledují. Na Plzeňsku vznikl neobvyklý hurvínek. Loutkář Petr Bem na jeho výrobu použil přes 520 metrů drátu a stálo ho to desítky hodin práce. Výsledkem je unikátní drátěná loutka, která se zapsala do České knihy rekordů. Rihanna je zpátky. Po skoro 10 letech nečekaně dorazila jako host na koncert Jay-Zho a společně dali fanouškům její hit Run This Town. Její návrat se okamžitě stal největším momentem večera.
2: Nehoda aktuálně v Praze, a to v ulici Papírenská. Je tady nehoda dodávky a osobáku, naštěstí všechno bez zranění. V Praze se také postojíte i v ulici Stárkova. Tady je nehoda 2 osobáků, velké zdržení tu však nehrozí. No a nehoda aktuálně i v ulici Cyrilometodějská v Třebíči. Tady se srazily 3 osobní auta. Na místo jede policie, buďte tak opatrní, pokud máte cestu kolem.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
2: Krásné odpoledne. Máme 4 minutky po 13. hodině. S vámi dneska speciálně Vendy ve warm-upu. Kristýnka tady dneska není, ale zvládneme to všechno spolu. A já vám před chvilkou říkala, než odcházela, že je dneska den nahoty. A došla tady dokonce zpráva, ona vás vyzývala k tomu, že to máte dneska splnit. Došla zpráva, je blbý jet v ten den nahoty na kole. Takhle, blbý to asi není, záleží na to, jak pojedeš na tom kole, ale jak říkala Aja, jestli budou nějaký stížnosti, tak se obrazíte na ní, ne úplně na celý Fajn Rádio. No nic, my pokračujeme před náma, tady Swims, Bad Dreams, nebo za chvilku Hurts, Purple Disco Machine, jejich Wonderful Life.

Tohle to je Billa Kay, I love it, I love it, I love it. Kdybyste to nepochopili třikrát, miluju to. Máme 13 minut po 13. hodině. No a pojďme si říct, co nás rozhodně čeká. Nebude to úplně to nejpříjemnější. Hele, takhle, jsou hrozby, jo, valí se na nás velká bouřka a docela dost velký i pravděpodobný krupobytí. Takže jenom taková menší rada, pokud máte auto a máte tu šanci ho schovat pod střechu dneska, tak udělejte, učiňte. Pokud má třeba zvířata venku někde, kde nemají střížku, tak je rozhodně dovejte někam, kde mají střížku a čekejte s tím, že tyhle ty bouřky asi nebudou úplně nejlepší. Kdy nás čekají? Pravděpodobně dneska v noci, možná už na některých místech je, to upřímně netuším, a taky ve středu. Takže teďka tyhle ty dva dny, ale dobrá zpráva minimálně je to, že bude 25 stupňů a to si myslím, že se alespoň vyplatí vůči těm třicítkám, ty jsou fakt velmi, velmi nepříjemný, takže alespoň něco. No a nám nezbývá v tom dešti, než jenom si říká to, že potřebujeme běžet. I run Haven, Caitlin Aragon právě teď.

0: catch my breath. Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
3: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hi, I'm Gracie DeBons.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
5: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
2: Vždycky lístky.

0: skvělá Dua Lipa. Break my heart. Tady na Fajnu dohrává. No a my máme 20 minut po 13. A důležitá otázka. Dokážete poznat, kdo je vaším oblíbeným, ale kdo je vaším opravdovým přítelem, kamarádem, kamarádkou? Máte tušení, čím byste to mohli poznat? Třeba si říkáte, wow, mám jednu známou a dokonce jako vypadá to, že bychom mohli být dobrý kamarádky, ale nejsem si úplně jistá, nebo mám dobrýho kamaráda, ale mohli bychom, ale já vám všechno za chvilku prozradím. Prozradím vám, jak na to přijít, jak zjistit, že to je fakt dobrý kamarád. Teda pokud máte podobný humor, pokud ho podobný nemáte, tak to bude trošku složitější, tak se na to počkejte, no a do té doby. Pokračujeme v naší party. No to je Harry Styles, jeho As It Was. Taky nebude chybět Lady Gaga, její The Dead Dance, nebo Zara Larsson Midnight Sun. Takže tyhle ty všechny pecky zajímavý okamžik tady v éteru Fajnu pro lepší úterý.
1: Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, Dlouhá 26.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
5: Čau, tady Sofian.
6: Ahoj, já jsem Pam Rabbit, posloucháš Fajn Radio. Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
7: Od pondělí do čtvrtka.
6: 8 večer. Next Generation. Přidáš se?

Ani Krašu nic do nafajnu, Harry Styles, As It Was. Posloucháte Warm Up, s vámi dneska speciálně Wendy. No a já jsem vám tak říkala, že vám prozradím, jak poznat toho správného kamaráda. Vy většina už to jako máte nějaký dobrý kamarády, tak si jako jistí, že víte, jak na něho přijít. Ale je tady jedna taková story, která se mi strašně líbí, a je to o Duolingu, protože kdo víte, tak Duolingo má takovou tu zelenou sovu, typicky zelenou, ta zelená prostě to je něco, co nepřehlídnete. No a ona marketingově vůbec, ale vůbec neměla být zelená. Žádná strategie, žádný nějaký přemýšlení dlouhodobým o tom, jak by se lidem mohli dostat jako Duolingo k lidem blíž, tak jsem to chtěla říct. No, ta zelená barva té sovy je jenom z jednoho jediného důvodu. Ten důvod je, že jeden ze zakladatelů, jsou to dva kamarádi, ji prostě nechal udělat zelenou, protože ten druhý kamarád zelenou absolutně nenávidí. A já nevím, mě to třeba přijde strašně vtipný. Přijde mi to jako skvělý, že je to taková ta kamarádská provokace. Chápu, že tohle to měl být business, on vyšel, jo. Takže tady si to můžeme odfajknout, že to je v pohodě. Možná by to někoho mohlo na začátku naštvat, ale mně to vlastně přijde jako takový strašně hezký přátelský pošťuchování. Ale klidně dejte vědět vy, jak jste poznali, že třeba vaše nejlepší kamarádka nebo váš nejlepší kamarád, nebo ten jeden hodně dobrý člověk pro vás, byl ten správný člověk pro vás. To mega dávalo smysl, že? Jenom chtěla říct, že už mluvím od rána, možná to trošku nepoznat, tak možná trošku nezvládám. Stejně jako Gufra u Marie April, tak pojďme se jedat.

0: Přesně tohle to jsme potřebovali při úterý, při odpoledním úterku. Bruno Mars, jeho I Just Mine. A my řešíme nejlepší kamarády, jak se kdy poznali, že ten kamarád je opravdu ten pravej nejlepší kamarád. Došlo mi tady několik zpráv, moc za to děkuju, všechno čtu, ale pojďme si přečíst dvě, které mě docela pobavily. Píše třeba Naďa z Ústí, ahoj, už ve školce mi ukradla panenku a od té doby jsme nejlepší kamarádky už 25 let, čau Naďa. Ok, to se mi docela líbí, tohle je skvělý. Pak je tady taky zpráva, cokoliv se mi nepovede, tak se mi rád vysměje, ale vždy pomůže a proto je to naprostej gout, pro starší generaci naprostej brá. Píše Vicky, OK. Tyhle ty zprávy mě baví. Klidně pište dál, jak jste poznali, že ten kamarád je vlastně ten pravý kamarád a proč jste třeba kamarádi už strašně dlouhou dobu. Jsem tomu otevřená 724634634, klidně pište dál. No a pojďme se podívat, co nás čeká v playlistu. Je to tak, AM to PM. Sice není pátek, ale my si můžeme i při úterý udělat pátek. Robin Schulz, Sigala, Zoe Weiss. Tohle to si dáme za malý okamžik v éteru fajnu taky. One Republic, Need Your Love, takže rozhodně volume doprava. Za chviličku to tady posílám.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: Nákupy v onlineshop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. Praga Aréna.cz.

0: One Republic, Need Your Love. Úterní odpoledne, 9 minutek do druhé hodinky a taky máte jako pocit, že prostě jenom sedíte v práci a všichni okolo si užívají. Hele, nejste v tom sami. Já taky sedím v práci, vy sedíte v práci se mnou a my, takhle jsme jako v tom společně. Hele, já třeba momentálně vždycky koukám na náš Instagram, by the way, jsme tam jako Fine Radio, můžete se klidně zajít jako podívat a koukám na to, jak si prostě všichni užívají na zrče. Já bych tam chtěla být taky. A napadlo mě, že se tam vlastně takhle všichni společně můžeme dneska, teďka v tuhle chvíli přenést, ať už jste v kanceláři, ať už jste v autě, ať už jste třeba v obchodě nebo jenom sedíte někde a chillujete, máte sluchátka a posloucháte nás, díky za to. Pojďme si udělat takový menší zrče tady s náma, protože kdo nevíte, my tam jsme tam jako partner, proto jsme tam spoustu z vás i taky poslali, ale ne na všechny samozřejmě vyšlo místo a ne všichni jsme mohli, protože někteří z nás to potřebují pracovat a potřebují ty peníze pro to, aby zaplatili nájem, auto a tak. Takže úterní zrče festival tady na Fajnu. Ben Kristoval, Sofian Mešmeš, Kelin Stein 27. Co vy na to? Tadle ta čtvrka si myslím, že zní velmi dobře. Nasledující 10-minutovka je teda pro vás. Pro nás, pro všechny, kteří sedíme někde a pracujeme. Pro nás, co prostě musíme ty peníze vydělávat. Tak jo, tady to posílám a užijte si to.
1: Sleduj nás na Instagramu, na TikToku. My budeme sledovat

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn. Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Dětem místo dárku, dej den ve Fajn Parku. Fajn Park, Chlumec nad Cidlinou. www.fajnpark.cz. Zábava a poznání, Fajn Park nudu zahání.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otravený.

0: potřebujete dětské kolo.
1: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
0: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
1: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
0: Raskal
1: a Bíny.
0: A teď navíc se slevou 30%.
1: Happysport.cz.

0: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
1: 14. hodina přesně, no a pojďme se podívat, co si pro nás nachystala Hanka.
2: Filip Turek měl v centru Prahy dopravní nehodu. Po střetu s nemocničním vozem a skončilo služební auto převážející krev a biologický materiál na střeše. Jeho řidič utrpěl zranění. Turek z nehody vyvázl bez úrazu. Okolnosti nehody teď vyšetřuje policie. Britská aerolinka musela zrušit let z Karibiku do Londýna poté, co část posádky dorazila na směnu pod vlivem alkoholu. Situace měla být natolik vážná, že někteří členové posádky nebyli schopni pracovat. Aerolinka případ vyšetřuje a připomíná, že bezpečnost cestujících je vždy na prvním místě. Madonna a Michael Jackson 2 se v celé historii Billboard 200 dostali společně do top 10 jen dvakrát. Naposledy se to povedlo v prosinci 2001, takže jde o pořádně vzácný moment. Když se tyhle dvě jména potkají na jednom žebříčku, je jasné, že se děje něco velkýho.
1: Warm-upuje na svém startu přesně se 14. hodinou, respektive minutu po 14. Krásný, dobrý odpoledne všem. Wendy s váma místo Kristýnky. Kristýnka tady dneska není, ale i tak mám pocit, že se to společně naprosto, ale naprosto užijem. Za malý okamžik vám prozradím, proč je třeba nekupovat Xbox. Tak se na to počkejte. Do té doby Dominik Feig, jeho White Keys, něco, co absolutně milujeme, vy to milujete, taky milujeme to všichni. A taky Alan Walker, jeho Dark Side. Tak, dobrou chuť, jdeme.

Ray, Where is my husband? Krásný úterý všem, co posloucháte 10 minut po 14. Posloucháte fine, by the way. No a já jsem vám slíbila, že vám řeknu, proč už si třeba nikdy nekoupíte Xbox. Takhle. Kdo se pohybujete v konzolích, tak víte, že existuje Xbox S. Tohle to je Xbox, který nemá takový ten vstup na CDčka, takže se nekoupíte hru fyzicky, ale koupíte si ji online. No a jednomu pánovi se právě stalo, že i přes dvoufázový ověření se mu někdo na ten účet dostal. Ukradl mu ho a samozřejmě, jak to máte takhle jako online, tak v tom máte i jako dost peněz, protože jste si koupili spoustu her, tak se právě obrátil na Xbox, jestli by mu prosím nemohli tenhle ten účet vrátit, protože prostě o něho přišel, i když měl dvoufázový ověření. A Xbox, nebo respektive Microsoft, mu napsal jednoduchou zprávu a to zvy jako... Mě se ani nechce říct, on napsal teda, kupte si hry znova a udělejte si nový účet. Wow, děkujem! Tak my utratíme spoustu peněz za to, aby jsme tu hru aspoň měli online, aby jsme ji měli digitálně, aby jsme ji viděli aspoň v tom účtu. A vy mi řeknete, kup si nový? Halo, no tak. Nechceme snad nikdo. Tak tohle je takový jako menší možná důvod, proč si nekoupit Xbox. Samozřejmě... Pán se rozhodl to dát k soudu a to už Microsoftu úplně neprošlo. Takže výhra na jedné straně určitě, museli vrátit peníze, museli mu to všechno proplatit a zaplatit vlastně jako takhle odškodné a účet mu nakonec vrátili. Smutný na tom je, že prostě musíte až k soudu pro to, abyste to dokázali, no, ale aspoň to má happy end. Turn up hit music. Fine.

0: Shawn Mendes zpívající třikrát proč, neboli why, why, why. 18 minut, tak po 14. hodině. Krásné úterý všem, co posloucháte. No a možná máte někdo úplně stejný problém. Jako já? Možná ne, ale možná jo, tak poslouchej. Takhle, já mám problém s utrácením peněz, jo. Ale ne jako, že bych utrácela za blbosti, ani to jsou většinou věci, které fakt jako potřebuju. Ale jsou prostě drahý a můžu odložit jejich koupy, ale co prostě, když už to vidím a jsem u toho, tak si to většinou vezmu. A sem tam se teda stane, že si koupím nějaký to předražený kafe, no. Tak pro nás, co právě neumíme úplně hospodařit s penězma, mám něco naprosto senzačního, takže si na to rozhodně počkejte. Za chvilku vám to prozradím, no a do té doby tohle. Sabrina Carpenter, její Man Child. Tohle si rozhodně dáme. Sabrinka v jakémkoliv vysílání, nikdy nesmí chybět. Taky Imagine Dragons, jejich Bones, to tady všechno bude. Za malý okamžik, no a nezapomeňte. Tak chvilku vám řeknu, jak se naučit hospodařit s penězma, i když teda nevím, jestli nám to zrovna pomůže.
1: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
2: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
3: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Dětem místo dárku, dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání, Fine Park nudu zahání.
5: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdekoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. goldhair.cz.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
7: Ekokom.
8: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
9: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
10: Slyším, Tatart nákupy?
9: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
10: To je mazec.
9: Tatart, opravdový elektrospecialista.
11: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Imagine Dragons, jejich Bones, úterní odpoledne, krásný dobrý odpoledne, všem to posloucháte, s vámi dneska Wendy, no a s vámi taky fajn. A pokud máte problém s utrácením peněz, mám tady pro vás jeden takovej tip, jo. Já jsem totiž narazila na to, že na Amazonu se prodává náramek, který údajně vám vždycky dá jako elektrický šok ve chvíli, kdy utrácíte peníze. Mě by teda zajímalo, na jakým principu to funguje, jak je to jako pozná, že já utrácím, jo? Úplně takhle úplně dopodrobna jsem to neskoumala. Každopádně, jako úplně první věc, která mě napadla, když jsem tohleto slyšela, bylo, no dobře, tak mám náramek na sobě, proto abych neutrácela, OK. No a co když ho mám na sobě a chci třeba někomu dalšímu koupit úplně stejný náramek? Dávám to taky ten šok, nebo ne? Docela dobrá otázka, docela paradox. Prostě máte náramek, který vám dá šok během toho, co kupujete, úplně stejný náramek právě proto, abyste neutráceli. To je docela vtipný. A důležitá, druhá otázka, která mě k tomu hned napadá, musí se nabíjet. Já jen, že kdyby se nedali nabíjet, tak nebo se museli nabíjet, tak si myslím, že u mě by byl hned vybitý. Ale třeba to někomu z vás pomůže, třeba se někdo inspirujete a koupíte si ho. Tak potom, jestli si ho koupíte, klidně mi dejte vědět, jestli to funguje, protože mě to docela zajímá, jestli vám to třeba pomohlo nebo ne. Polovina lidí je jako, že ano, je to skvělý, díky tomu moc neutrácím, a druhá je jenom jako, fakt jsme se dostali do stádia, kdy potřebujeme elektrický šok. Ale no tak takový menší info pro dnešek. Před námi Eva Farná, její Perpetuum mobile.

0: Trip Self-Aware, něco, co nám dohrává Eterem Fajnu při úterý. Krásný odpoledne s vámi dneska, Vendy. No a pojďme si říct, že tenhle ten měsíc je něčím strašně výjimečný. Nebo taky ne, nebo to taky nebudeme pokračovat, protože mi tady prostě nefunguje hudba. Tak to zkusíme znovu, dejte mi pár vteřin, já to tady jenom dám. Jo, dobrý, tak teď to zkusíme. Výborně, už fungujeme. Tak jo, už to sama funguje ten systém. No, asi vám to dochází, co slyšíte v pozadí. Je to Spider-Man. Tenhle ten měsíc, 29. nebo 30. podle toho, jak chcete jít, vychází do kin novej Spider-Man z Bruce'u Nový den. Se to bude jmenovat. A já se na to naprosto těším. Věřím, že vy taky. Je to něco, co prostě potřebujeme vidět. Je o tom Holland, Zendaya, jo, všichni to milujeme. A tak mě vlastně jako napadlo, ještě předtím, než vůbec na toho Spider-Mana půjdeme, pojďme si říct třeba, jaký superhrdina byste byli, kdybyste si mohli vybrat. Nebo superhrdinka, je to jenom na vás. Já upřímně bych byla, kdybych si mohla vybrat, chtěla bych být Iron Man. No, prostě Tony Stark, kdo by nechtěl být Tony Stark, tak 724634634, klidně, ať už jsou to nějaký jako DC superhrdinové nebo Marvelovský, je to jenom na vás, pojďte dát vědět, jaký superhrdina byste byli, 724634634 a klidně se vymyslete i nějakého svého vlastního, fantazie se mi to nekradou, no a do té doby třeba tohle. Jo. Black Eyed Peas. The Time. V remixu. Zní to dobře? Zní to tak, jak bychom tady na Fajnu chtěli, aby to znělo. A proto vám to dáváme. Pro lepší úterý, takhle 40 minut po 14 hodině. Takže volume doprava, za chvilku to tady bude.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
3: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
2: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
4: My name is Somber.
5: What up, it's Kehlani.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Back to the hits.
5: Right there.
0: Fine.
8: It's international.

všemi oblíbený Somber. Jeho home record, něco se nám dohrává tady na Fajnu. Při úterý 10 minutek do 3 hodiny odpoledne s vámi Wendy. No a za malý okamžik, nebo ne za malý okamžik, ale za pár dní vyjde novej Spider-Man. A proto jsem se vás ptala na to, jako jaký superhrdinové byste byli, kdybyste si mohli vybrat, ať už je to DC nebo Marvel, anebo vaše fantazie. Tak pojďme na to. Co třeba tady píše Honza? Čau, já jsem jasný Flash. Všude bych byl aspoň na čas. Čau, Honza, měj se krásně. Honza, ty se taky měj krásně, díky za zprávu. Taky píše Martin. Ahoj, Wendy, já bych byl Hulk, protože mám celkem svaly. Martin, přeji ti krásný den. Hele, je důležitý se umět pochválit, takže jestli umíš pochválit svoje svaly, my to samozřejmě oceňujeme, i já to oceňuju, protože samochvála sice smrdí, jak se říká, ale taky musí být dostatek, protože když se nebudete chválit, nebudete úplně ono. Takže se s Martina vemte rozhodně příklad. Taky tady píše třeba Robin. Ahoj, tady Robin. Já bych chtěl být Iron Man nebo Hulk. A ségra Barča, ta by chtěla být Hawkeye nebo Black Widow. OK. Jakože Black Widow je taky docela dobrý. To jako už přemýšlím, že možná bych z toho Ironmana odešla. Já jsem, jenom kdybyste to nechytili, tak já jsem říkala, že bych byla Iron Man, kdybych si mohla vybrat. A je tady naprosto skvělá zpráva. Škoda, že jste se nepodepsali, nebo škoda, že se ten člověk nepodepsal. Je tady Šlofíkman. Dát si šlofík kdykoliv a kdekoliv, to je moje super schopnost. Takže ty vlastně už nepotřebuješ být super hrdina, ty už to máš jasně daný. To si myslím, že je naprosto skvělý. OK, děkuju moc krát za vaše zprávy. Doufám, že nám to čekání na toho nového Spidermana uteče co nejrychleji, protože to chceme vidět. Prostě všichni se na to těšíme. Hlavně, jak to dopadne mezi hlavními postavy, vzpomene si na něj. Nebo ne, já nechci prozrazovat, kdyby náhodou někdo nevěděl třeba jména, tak jenom třeba z toho tomu nechci, chápete se. Jsem se do toho také trošku zamotala. No nic, pokračujeme. Khalid, Tied Up, to si rozhodně dáme. No a pak, je poslední hodinka před náma.

0: vždycky pryč.
1: Fajn. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
3: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tyron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: www.fajnradio.cz.
1: Fajn.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej, tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: Jsme online.
11: Online. Jsme na DAB+.
10: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
12: Extrémní teploty v pondělí odpoledne zastavily provoz tramvají mezi Florencí a Palmovkou. Kvůli horku se deformovaly koleje. Dopravní podnik nasadil náhradní autobusy a technici trať opravovali. Událost ukazuje, že současné tropické počasí komplikuje život nejen lidem, ale taky MHDčku. Filip Turek reagoval na spekulace, proč po nedávné nehodě odjel s autem bez přední registrační značky. Tvrdí, že poškozenou SPZ-ku mohl nechat na místě na pokyn policistů a nějak tím neporušil předpisy. Okolnosti nehody dál policie vyšetřuje. Herečka Sky Jackson během livestreamu prozradila, že si každý den pouští cover písně, kterou naspíval její zesnulý kolega Cameron Boyce. Oba se proslavili v seriálu Jessie a zůstali blízkými přáteli i mimo natáčení. Její slova znovu připomněla Boyceův odkaz, který mezi fanoušky žije i několik let po jeho smrti.
13: Fajn. Nehodou počítejte aktuálně v ulici Komenského v obci Krupka, okres Teplice. Jsou tady dvě osobní auta v sobě, místo je však průjezdný. Nehoda dvou osobáků také aktuálně v Karlových Varech, a to u silnice Bezručova. Hlášená je i překážka, která může bránit provozu v celé šířce vozovky nebo její části. Nehoda je bez zranění, naštěstí na místo jde policie. Projíždějte tak opatrně. A nehoda dvou osobáků i na silnici 49 u obce Otrokovice k Trávníky, okres Zlín. Tady je nehoda naštěstí bez zranění. Projet se znovu dá, ale znovu jeďte opatrně.
14: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
13: Krásný úterý všem, co posloucháte. Máme dvě minutky po 15. hodině. S vámi dneska ve warm-upu, speciálně vedle. Kristýnka tady totiž dneska není, a tak si společně užijeme další nabitou hodinku. Mám pro vás něco naprosto skvělého, říkám tomu Guess the Sound. Guess the Sound neboli uhodni zvuk. Mám tady pro vás zvuk a vaším úkolem je samozřejmě uhodnout, jak by se to nemenovalo, uhodni zvuk nebo Guess the Sound. No nic, hele, do té doby samý skvělý bangry jako Chemical Brothers, jejich Go, nebo teď už Greasy Embers, That's So True.

Žádný čas na to odpočívat. Název songu se jmenuje Go. 12 minutek po 15. hodině. Možná si říkáte, tohle to je něco staršího, protože tady hrajeme. Hrajeme to z toho důvodu, že je to v jednom z nejnovějších filmů, který se jmenuje Apex. Takže na to rozhodně mrkněte, je to takový thriller, by the way. No a já jsem vám slíbila, že si tady dáme společně Guess the Sound, neboli poznejte zvuk. Jednoduše, 724634634, pojďte nechystat svoje telefony, pokud jste za volantem, prosím, nedělejte to, ale odpověste si alespoň v té hlavě. A pojďte mi napsat SMSku, co si myslíte, že by vám mohla pustit za zvuk. Jestli jste na to ready, 3, 2, 1, teď takhle to zní. Co si myslíte, že by to mohl být za zvuk? 724-634-634, pojďte mi psát SMSky, klidně posílejte i hlasovky, vůbec se tomu nebráním. No a pro jistotu ještě jednou si to dáme. Kdo nebo co by mohlo tenhle ten zvuk vydávat? Ještě jednou. Máte tušení? Pojďte psát. Jsem na vás vědavá. Schválně, jestli na to někdo přijde, no a do té doby Miles Smith, Niall Horan, jejich Dry Safe.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

ono. Tohle to jsme potřebovali. Pro lepší náladu. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Tady na Fajnu. A tady na Fajnu hádáme i zvuk. Respektive vy hádáte zvuk. Čau. Znova zdravím, vy co jste se připojili právě teď, nebo jste začali poslouchat, my tady společně hádáme jeden zvuk. Já vám pro jistotu pustím, jak ten zvuk zní. A musím říct, že už se někteří z vás trefili a úplně první se trefil Dan z Chomutova, tímhle ho zdravím a cením, že kvůli téhle odpovědi přiznal, že musel zastavit auto na benzínce. Naprostá poklona, díky bohu, že jsi nepsal za volantem, to je to nejlepší, co můžeš udělat. Pojďme si ale říct, co to rozhodně není. Píše třeba Peggy, že si myslí, že to je kávovar. Ten to není. Pak někdo píše skartovačku. Toto taky není. Tady je taky zpráva Čuš, já si myslím, že je to zasouvání CDčka do mechaniky. To je tady hodně často opakovaný. To vás bohužel zklamu, toto taky není. Pak je tady třeba ruční větrák. Ten to taky není. Takže, pojďme si to poslechnout ještě jednou. 724634634, co by tohle to mohlo být za zvuk? Klidně, znova ještě pište, klidně měňte svoje názory, změňte třeba to, co jste napsali. Vůbec se tomu nebráním, protože že jo, chyba dělá člověka, takže ještě jednou. 724634634, co je tohle za zvuk? No a do té doby tohle. Předtím, než si odtajíme tenhle ten tajný zvuk. Rudimental, Charlotte Pailing, Vibe Chemistry. Jejich Dancing is Healing. Taky Pink Punctures, Zara Larsson, jejich Stateside. To tady všechno bude a taky za chvilku si odtajíme teda, co to bude. No a vypište, jsem na vás vydavá, kolik z vás to uhádne.

0: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rudimental Charlotte Plank Vibe Chemistry. Dancing is Healing, to je něco, co nám dohrává tady Eterem Fajnu. My společně hádáme zvuk, pojďme si ještě připomenout, jaký zvuk, že to hádáme. Mně se úplně přetrhl telefon, já vám moc děkuju za všechny zprávy. Většina z vás to trefila, ale pojďme si ještě říct, co to doopravdy není. Takže tenhle ten zvuk není motorka, není to ani zipline, není to přetáčení kanzety, nejsou to CD přehrávače, není to vysavač, ani nic podobného. Ještě jednou si to pustíme. Pokud znáte odpověď, já vám poradím, je to něco, v čem jezdíte? Je to součástí auta. Pokud víte, co to je, 724-634-634, pojďte zavolat a máte na to 40 sekund. Kdo ví, 724-634-634, pojďte volat a pojďte říct, co to je. Někoho už máme na drátě, halo, halo, kdo je tam a co si myslí, že to je?
1: Čau, tady Bára.
0: Ahoj, Barčo. No
1: já si myslím, že to je zvuk stahování okýnka v autě.
0: Jseš si tím naprosto jistá?
1: Jsem si tím naprosto jistá, teďko nejdu v autě, je to ono určitě.
0: Zkoušela jsi to?
1: Zkoušela.
0: A máš pravdu! Je to tenhle ten záhadný zvuk je stahování okýnka, pojďme si ho ještě jednou přehrát. Barča si to už vyzkoušela na vlastní kůži, protože jde v autě. Kam jedeš, Barčo?
1: Jedu do práce, jedu do Pardubic.
0: Jedeš do práce? Ne,
1: no.
0: Ne,
1: jo, jo.
0: Ne. Tak já doufám, že ti to co nejrychleji uteče.
1: Jo,
0: je to aspoň práce, kterou děláš ráda.
1: A jo, tak tím způsobem jo.
0: To nedělám moc přesvědčivě. OK, od jedný do pěti. Jednička znamená jako ten nejlepší, že jo? A pětka je to nejhorší. Tak kde na tom pomezí seš s tou prací?
1: No, asi tak, dvojka, trojka. Zrovna okay. dneska to úterý je takový náročnější, takže dneska vydávat tu pětku, ale jinak je to dvojka, trojka.
0: OK, hele, tak ať ti to dneska rychle uteče, já ti za odměnu a vám ostatním, co jste na to přišli, posílám Tiffany a Rishi Vertigo. Může bejt?
1: Děkuju, super.
0: Užij si to, užij si teda práci, pokud možno samozřejmě a pak snad ten čas volná. OK?
1: Ano.
0: Měj se krásně, ahoj! No a pro nás všechny ostatní, Tiffany Aris, pro nás, co jsme to uhodli, i pro vás, co jste to neuhodli, pro všechny, kdo se zapojili, Tiffany Aris, její Vertigo, stejně taky pro Barču.

0: Johnson, jeho Blood Running, něco se nám dohrálo tady při úterý 14. července na Fajnu. No a pojďme se podívat, co nás prostě čeká, nemine. Před námi. Kdo posloucháte ráno, víte, co momentálně řeknu? Můj milovaný Alex Warren. Jeho Passenger. Toto to si za malý okamžik dáme. Dobře nám to hudební manažer naservíroval. Také tady budou BTS, Come Over. Takže rozhodně počkejte. Stojí to za to Calvin Harris, Rag & Bone Man, jejich Giant. Taky. Všechno to tady máme. Takže volujeme doprava. Za chvilku je to tady.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
6: Zábava, vlny, tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: This is One Republic.
1: Prodigy.
2: What's up, guys? This is Bruno Mars.
3: Hey, I'm Gracie Abrams.
4: It's Olivia Rodrigo.
5: Please make some noise.
6: My name is Somber.
7: Welcome to the show.
8: Jo, dáváme ti na ně lístky.
9: Fajn. Vždycky hot?
8: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Hej, už máš řidičák?
10: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
9: Fakt?
10: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
11: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
12: Klikni!
13: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
12: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
13: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
12: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
13: Když repráky, tak Mironet.
12: Klikni dvakrát.
14: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
15: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička?
17: Chceš pracovat od pondělí do pátku
18: a mít volné víkendy?
19: Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi?

0: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ.
5: Návštěvníky oblíbené jihomoravské nádrže překvapila podivná bílá hmota plovoucí na hladině. Podle odborníků ale nejde o znečištění ani ekologickou havárii. Je v souvisí s přirozenými procesy ve vodě a vzniká nahromaděním sinic a organických látek. Přesto úřady situaci dál sledují. Na Plzeňsku vznikl neobvyklý hurvínek. Loutkář Petr Bem na jeho výrobu použil přes 520 metrů drátu a stálo ho to desítky hodin práce. Výsledkem je unikátní drátěná loutka, která se zapsala do České knihy rekordů. Rihanna je zpátky. Po skoro 10 letech nečekaně dorazila jako host na koncert Jay-Zho a společně dali fanouškům její hit Run This Town. Její návrat se okamžitě stal největším momentem večera.
6: Se zdržením počítejte na dálnici D3 mezi 91. a 89. kilometrem směr Praha. Srazily se tu dvě osobní auta, na místě zasahují záchranné složky. Buďte tak opatrní, pokud dálnicí zrovna pojedete. Nehoda aktuálně i v ulici Nerudova v obci Cvikov, okres Česká Lípa. Tady je havárie osobního auta, které narazilo do plotu. Na místo jede policie a nehoda i na silnici 430 u obce Rousínov, okres Vyškov. Došlo tu ke střetu zvěře a osobáků. Pozor, zvěře na vozovce a překáží tak provozu. Buďte opatrní, pokud máte cestu kolem.
7: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
6: Krásné odpoledne všem, máme minutku po 16. hodině, s vámi dneska ve warm-upu, v poslední hodince Vendy, Kristinka tady dneska není, takže si to užijeme spolu. Hele, mám pro vás docela otázku, je to taková dilema otázka. Byli byste schopní se na rok zavřít někam, kde vám budou simulovat život? To je docela jako takový téma, který rozhodně probereme. A třeba kam byste se jinam nechali zavřít, než to, kam vás chtějí zavřít? O tom samozřejmě potom. Do té doby, Loj, její Red Eyes, nebo teď už Avicii, Hey Brother.

Wiz DMC Beach Honey, Show Me Love. Rozhodně tohle řekněte někomu, kdo vám tu lásku tolik neprojevuje. 10 minutek po 16. hodině, krásný odpoledne všem s vámi na fajnu, tady Wendy. No a NASA hledá dobrovolníky na roční simulaci života na Marsu. Takhle. Jo, dobře, tak můžeme si rok vyzkoušet být na Marsu a můžeme za to dostat zaplaceno, jo? Jakože je to prostě izolovaná simulace, vy prostě budete jakoby ve výzkumném centru, budete se dělit o uzavřený prostředí s cizíma lidma, jo? Já si říkám, jestli jakoby ten Mars je to, co bych třeba chtěla jako simulovaný život. Já nevím, myslím si, že kdyby nabízeli něco jako Bali, tak tam jdeme úplně všichni. Takovou simulaci života si dokážu představit, jako simulace života na Bali. Jo, tam bych se hned přihlásila. A to mě vlastně nabádá k tomu, do jaký simulace byste se přihlásili vy, kdybyste mohli třeba na rok. Ať už je to třeba výlet někde, já nevím, třeba v Thajsku, nebo klidně Dánsko, nebo Anglie, nebo USA, a nebo klidně měsíc. Je to jenom na vás. Pojďte mi dát vědět. 724-634-634. Je to jenom na vás. Jsem na vás vydavá, kdybyste chtěli mít takovou simulaci života, abyste si to třeba vyzkoušeli a řekli si, wow, tohle to bych vlastně chtěl zažívat denně a třeba tam potom svůj život přesměrovali. No a do té doby, než napíšete Nico Santos, Human Being, nebo teď už Giant Rooks, jejich Want It Back.

Nico Santos, Human Being, tady na Fajnu. A my řešíme, kdybychom si nechali na rok klidně simulovat život, protože NASA hledá někoho, kdo rok vydrží v simulovaný nějaký místnosti, jako by jste byli na Marsu. No a to mě úplně nezaujalo a věřím, že vás taky ne. Nebo možná někoho z vás, jo, samozřejmě tomu nedávám nic jakože špatného, třeba byste chtěli bydlet na Marsu. Tak mě napadlo, kdybyste doopravdy třeba, kdybyste si mohli vybrat, chtěli vy ten simulovaný život a vyzkoušet si, jaký to je. Já jsem říkala, že bych chtěla na Bali, protože prostě... Ne. Do toho píše Barča, čau Wendy, rozhodně souhlasím s tebou, zbali, klidně pojedeme spolu a já beru všemi deseti. OK, taky píše Luky. Hele, simulovaný život na planetě od Avatara bych bral. To zní hodně dobře, hodně dobře, ale musel by si být tím Avatarem, protože jako člověk tam toho úplně asi moc nezmůžeš. Taky píše Niky, simulovaný život v Marvelu, dokážu si představit takový románek se Spider-Manem, OK. Já to miluju, já vás miluju. Taky tady ještě někdo píše, že bych chtěl třeba do hor, protože tam se prostě cítí nejlíp, to je prostě nádherný. Díky moc za vaše zprávy, pokračujeme.

0: Pšenice, Evy Farný trošku. Tady rozhodně bude taky Disco Line, ty naši, No Broke Boys, Harry Styles. Všechny tyhle ty jména za malý okamžik tady na Fajnu.
1: Největší hudební hvězdy.
2: I'm Pink Panthers.
3: Hey, it's Noah Kahan.
4: Hey, it's Ella Langley.
1: Sleduj Fajn.
5: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
9: Potřebujete dětské kolo?
10: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
9: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
10: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
9: Raskal
10: a Bíny.
9: A teď navíc se slevou 30%.
10: HappySport.cz.
11: Klikni!
12: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
11: Letní slavy právě odstartovaly!
12: Zažij léto naplno!
11: Když zábava,
12: tak Mironet.
11: Klikni dvakrát!
13: Pro aktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku... Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
14: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
15: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

Dua Lipa, její Don't Start Now. 31 minut po 16. hodině. Úterní odpoledne, 14. července, dáváte si warm-up na fajnu. S vámi Féteru Vendy, no a možná si říkáte, že sem tam vstanete, spíte nějakých 7-8 hodin a říkáte si, Ježíš Maria, já bych ještě spala, jsem úplně rozlámaný nebo rozlámaná. Tak údajně 8 hodin spánku je vlastně mýtus a vzniklo to tak, že jedna firma, co právě vyráběla matrace, už v roce 1938 přišla s tím, že 8 hodin spánku je pro vás důležitý a přišla s tím jenom jako reklamou a spoustu lidí do toho, jakoby do dnešního dne tomu věří, že prostě potřebujete 8 hodin ústavičného spánku. Což prej údajně, teďka podle posledních výzkumů, není tak úplně pravda. Je to hlavně zapříčiněno tím, že lidé dřív spali 4 hodiny, pak 2 hodiny byli vzhůru a pak další 4 hodiny šli spát znova. Jasně, 4 plus 4 dává 8, ale je rozdíl v tom spát 8 hodin v kuse a 8 hodin jakoby s 2-hodinovou pauzou mezi tím. A údajně prej, ještě k tomu, když jste vzhůru ty 2 hodiny, tak to jsou jako vaše, jak to říct, takový jako, oni tomu říkají posvátný nebo hodiny Boha, kdy vlastně vznikaly i jako nejlepší díla. Třeba Shakespeare právě napsal většinu svých děl mezi 1 ráno a 3 hodinou ráno. No tak jenom kdybyste náhodou třeba přemýšleli, proč vždycky, když spíte 8 hodin, tak jste stejně tak unavený, jako když spíte 4. To z tohohle toho důvodu. Tak uvidíme, třeba to někdo z nás změní, já teda nevím, když stávám ve 4.30, jestli něco takového vůbec můžu zvládnout, spíš ne, spíš to neprubnu a budu si spát dál svých třeba 5-6 hodin. Ale hele, třeba až bude víkend, tak to vyzkouším a dám vám vědět, jak to dopadlo. No nic, my pokračujeme, před námi Bilek, její I love it, I love it, I love it.

0: to je Midnight Sun a Zara Larsson. Za pár minutek tři čtvrtě na pět. Dáváte si fajn, no a naše pecky rozhodně nekončí, ale začínají. Pojďme nahlédnout do toho, co nás v playlistu čeká. Před námi Taylor Swift, Elizabeth Taylor. No a nebo taky tohle. Lost Frequencies, Count Scott. We are you now. Teda where are you now, pardon. Pokud se vás někdo ptá, kde právě jste, nebo kde vám lítá hlava, třeba jste na tom úplně podobně jako já, dneska to úplně nejde. Jak říkala Barča, která se mnou volala třeba před hodinkou, prostě úterý je kritický den, víme to všichni. No a pro lepší úterý si rozhodně dáme tyhle ty dva songy. No a pak už Fine Drive. Dneska speciálně s Andrejkou Kauckou. Teda, pardon, Andrejkou Kocek Kauckou. Já doufám, že si to pamatuju správně. Tak jo, tyhle ty dvě pecky. Pak se rozloučíme a pak Fine Drive. Žádná vata.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
8: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Ranní drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, co se trošku.

Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Pár minutek do páté hodiny, a to znamená jedno jediný warm-up u konce. Díky moc za celý 4 hodinky, bylo to prostě bájo. No a úplně stejně se slyšíme i zítra znova od 6 do 9, no a potom opět od 1 do 5. Takže ještě jednou těším se. Mějte se krásně, užijte si zbytek úterý a teď už Andrea Kautská a Fine Drive. To jsem nečekala, že jednou řeknu. Yo, we're the hit music station. Hey. Fine.

To nejlepší z hit parád. To nejlepší

0: dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Fine Park, chlumec nad cilinou. www.fineparkcz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
1: Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všichni.

0: právě teď na fajnradio.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn. What up? Fajn Radio. Fajn Radio. Poslouchej nás online na fajnradio.cz.
1: Jsme online. Online.
0: Jsme na DAB+. Plus.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
2: Filip Turek měl v centru Prahy dopravní nehodu. Po střetu s nemocničním vozem skončilo služební auto převážející krev a biologický materiál na střeše. Jeho řidič utrpěl zranění. Turek z nehody vyvázl bez úrazu. Okolnosti nehody teď vyšetřuje policie. Britská aerolinka musela zrušit let z Karibiku do Londýna poté, co část posádky dorazila na směnu pod vlivem alkoholu. Situace měla být natolik vážná, že někteří členové posádky nebyli schopni pracovat. Aerolinka případ vyšetřuje a připomíná, že bezpečnost cestujících je vždy na prvním místě. Madonna a Michael Jackson 2 se v celé historii Billboard 200 dostali společně do top 10 jen dvakrát. Naposledy se to povedlo v prosinci 2001, takže jde o pořádně vzácný moment. Když se tyhle dvě jména potkají na jednom žebříčku, je jasné, že se děje něco velkého.

Jestli jsem vám, prosím vás, dneska dopoledne nestačila, dáme si společně další 3 hodiny. A jestli jsem vám stačila, máte smůlu, pokračujeme. Andrá za mikrofonem, Jindra, prosím vás, na zdrče festivalu, jo. Aby vám přes naše sucky fajnů co nejlíp zprostředkoval tu atmosféru, která tam je. A samozřejmě tam najdete i xy rozhovorů, který tam vlastně s těma umělcema, který si tady hrdě hrajeme, dělá. To znamená, sledujte naše sucky. No a v éteru dneska s Androu. Bebe Rexha, New Religion. Jo, je tady Fine Drive.

Need Your Love, tohle jsou One Republic v Éteru Fine Rádia. Úterní podvečer s náma. Kdybyste prosím vás měli najít nějakou věc, která někoho uklidňuje a naopak někoho děsí, co by to bylo? Pravděpodobně bouřka. Meteorologové prosím vás vydali na dnešek výstrahu před silnými bouřkami. Mají zasáhnout celý Česko. My tady ze studia společně s mojí vlastně produkční Irčou hlásíme, že se díváme na radar. Prosím vás, bouřka by se u nás v Praze měla objevit přibližně za 12 minut. Kladno už bouřkuje, stejně jako Benešov, Kutná Hora, Pardubice, taky Karlovy Vary, jak řekla Irča, Karlovy Vary jsou v háji, stejně jako Sokolov. Takže jestli se prosím vás bojíte, buďte doma nebo prostě zůstaňte tam, kde a počkejte, až to skončí. Taky jsem tady před chvilkou ve studiu Irča zmínila, jestli počítá slony. Irča vůbec neví, o co go. Prosím vás, počítáte slony, když je bouřka? To znamená, že když chcete zjistit, jak blízko nebo daleko je bouřka, tak počítáte slony tím způsobem, že když vidíte blesk, tak od toho momentu začnete počítat vteřiny, ale za každou vteřinou řeknete slon. Jako jeden slon, dva sloni, tři sloni, až do momentu, kdy uslyšíte hrom a podle toho, kolik jste napočítali slonu, tak tolik kilometrů vlastně je bouřka. To znamená, my prosím vás pustíme nějakou písničku, otevřeme okno a jdeme s Irčou počítat slony, abychom vám za chvilku dali přesnější ty údaje, jo? Takže vy tady zůstaňte a pojďme si dát třeba tedy Osvim se.

0: Mr. Noetol, tohle je Teddy Swims. Fine Drive na fajnu. No, my si tady ve studiu hrajeme na takový bouřkový znalce. Protože dneska jsou hlášený prostě silný bouřky, které už tak pomalu jistě zasahují Českou republiku. Já hlásím, že Praha by to měla očekávat přibližně za 8 minut. Takhle říká to radar. Jestli se to stane, to opravdu nevíme. Tak si dáme takový malý tipy, co dělat a co nedělat. Jo. Tak co určitě při bouřce, prosím vás, nedělat je. Držet se kovového předmětu, nelézt do vody a nestát pod stromem. Myslím si, že to jsou docela jednoduchý pravidla, jo? To znamená kov, strom, voda, prostě pryč. Co naopak dělat? Zůstat s playlistem Fine Radio a počkat, až to skončí. Tak jednoduchý. Ježiš, nějaká výstraha na bouřku, my to dáme, ne? Rex Orange Calm, tady Love Me Not. To si pro tu bouřku dáme za chvilku, tak laďte fajn.
1: Když playlist nestačí, přijde Drive. Drive, fajn.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
1: Ekokom.
3: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme jen

0: White Key, Solé, Dominic Fike. Dáváte si úterní podvečer na fajnu? Ale teď upřímně, našli jste někdy něco, něco, co někomu patřilo, něco ztraceného? No a vrátili jste to? A jestli jste to vrátili, tak vrátili jste to celý. Prosím vás, jedna česká skupina teď našla v Chorvatsku slušný balík peněz na pláži. Jednalo se o batoh, ve kterém byl milion. Prostě milion korun. Teď tam všichni, prosím vás, sedí ve vazbě, čekají na trest, protože se přišlo na to, že oni vlastně sice ten nález jakoby nahlásili, ale vlastně si tak trošku jakoby odebrali, jo? Půlku vlastně vrátili, půlku si nechali. To znamená, je to takový jakoby poloviční dobrý skutek. Každopádně ten majitel, komu ten vlastně batoh patřil, sdělil, ne, počkej, tady nebyl půl mega, tady byl mega. No a teď se vlastně jakoby řeší, co je špatně, co je dobře. Internet vlastně řeší, jakoby jak moc špatný to je, že si vlastně část těch peněz lidi nechali. A já si sakra říkám, proč nikdo neřeší tu otázku, tu zásadní otázku této situace, která zní, sakra, co jste za člověka, že máte v batohu milion korun? A sakra, co jste za člověka, že si to vezmete na pláž? V batohu máte milion korun a vy jste na pláži. To by si myslím, že si zasloužilo jakoby otázku k řešení. Jakoby měli bychom možná řešit to, že není normální tahat tolik peněz na pláž v batohu. Ne to, jestli to někdo ukrad, vrátil, nebo to. Ano, je to taky sice důležitý, ale prostě, no, je to trošku divný. A trošku je mi úzko z toho, že vlastně někde na světě existují lidi, kteří si na pláž prostě berou, ne jako já, prostě osušku a prostě slunečník, ale prostě batoh s milionem. Ale OK, nebudu brečet, vezmu to sportovně. Ale přiznejte se mi, 724634634. Našli jste někdy něco cenného a vrátili jste to?
1: Když playlist nestačí, přijde Drive. Drive. Fajn. Written in these walls are the stories that I can't explain.

0: Roger, Sachy, Damiano, David, jejich Talk to me. Jo, to je úterní podvečer na fajnu. Našla jsem brýle a poslušně jsem je vrátila. Katka. Lucka na to, já našla na letišti telefon a taky jsem ho odevzdala. Posluchači Fajn Rádia vrací věci, které najdou. A to se mi líbí. A to je dobře. Většina z nás má už jako po práci, jedete asi domů, ale jestli náhodou ještě pracujete, jestli nestíháte, jestli musíte ještě odevzdat nějaký e-maily, nějakou práci, ještě toho máte hodně před sebou. Za chvilku pro všechny z nás Eva Farná, její Perpetuum mobile. Je to vlastně song, který nám připomíná, že je fajn jako chodit do práce, to jo, ale jako nepřehánět to. Jo, je fajn taky odpočívat a nebrat si prostě z té vyšší generace to, že prostě se musíme jako předřít. Nemusíme. To znamená, nechte ty e-maily na zítra, jo? Jděte domů.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pleť v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
5: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
6: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
8: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
9: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
8: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
10: My name is Summer.
11: What up, it's Kehlani.
12: Hey, it's Taylor Swift. Back to the hits.
13: Right, babe.
14: Fine.

tohle byl v úterním Fajn rádiu Benson Boone. Prosím vás, vždycky, když nějaký úspěšný song slaví narozeniny, je mi svým způsobem z toho trošku divně. Hlavně protože když je to jako takový vyšší číslo těch narozenin, tak si jako uvědomíte, že opravdu stárnete, a já si to vždycky uvědomím na těch opravdu na těch písničkách. Protože pojďme si připomenout třeba jeho korejské Psy, jo, před 14 lety. 14 let je to přesně dneska. Prosím vás, 14 let, co vznikl prostě ten legendární Gangnam Style, prostě takový ten song, který se proměnil během asi 2-3 měsíců ve světový fenomén, chytlavý refrén, všichni víme, o co go, jo. A ten ikonický takový taneček, jak to nazvat, takový koňský taneček, no prostě všichni víme, o co go. Prostě já vám to za chvilku pustím, aby jsme si i trsli, ale opravdu 14 let. Kdo všechno z vás si pamatuje na ten jako start toho songu, tak patříte opravdu jakoby do týmu prostě starých lidí, protože 14 let jakoby už není málo a všichni se na to pamatujeme. A já mám pocit, že to je třeba tak 5 let dozadu maximálně. A už je to 14 let. Mamma mia. No tak si to pojďme aspoň sakra užít, ne? Když už to dáváme 14

0: jsme fajn.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie Abrams.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
4: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn.
1: Vždycky lístky na ně.

0: Fajn. Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Dětem místo dárku? Dej den ve Fajn Parku. Fajn Park, Chlumec nad Cidlinou. www.fajnpark.cz. Zábava a poznání. Fajn Park nudu zahání.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
2: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
3: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
2: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
3: Když repráky, tak Mironet.
2: Klikni dvakrát.
4: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
5: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se

0: Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
1: Extrémní teploty v pondělí odpoledne zastavily provoz tramvají mezi Florencí a Palmovkou. Kvůli horku se deformovaly koleje. Dopravní podnik nasadil náhradní autobusy a technici trať opravovali. Událost ukazuje, že současné tropické počasí komplikuje život nejen lidem, ale taky MHDčku. Filip Turek reagoval na spekulace, proč po nedávné nehodě odjel s autem bez přední registrační značky. Tvrdí, že poškozenou SPZ-ku mohl nechat na místě na pokyn policistů a nějak tím neporušil předpisy. Okolnosti nehody dál policie vyšetřuje. Herečka Sky Jackson během livestreamu prozradila, že si každý den pouští cover písně, kterou naspíval její zesnulý kolega Cameron Boyce. Oba se proslavili v seriálu Jessie a zůstali blízkými přáteli i mimo natáčení. Její slova znovu připomněla Boyceův odkaz, který mezi fanoušky žije i několik let po jeho smrti.
2: Fajn. A protože nejsme Filip Turek, tak dneska jezdíme bezpečně opatrně. Opatrně jezdíte taky v Praze, v ulici Kostelní. Tady je pro vás hlášená nehoda osobního auta s nákladňákem, tak pokud možno, tak se tady ulici Kostelní pojďme vyhnout. No a stejně tak jako D52 mezi 20. a 21. kilometrem na trase Pohořelice a Brno, tak i tady se bohužel bouralo. Tak pomalu a bezpečně.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Fajn Drive.
3: Fajn.
2: Fajn Drive pokračuje. Dneska bohužel bez Jindry, ale nebojte se, je tady docela fajn náhrada. Jmenuji se Andrea, znáte mě z Music Boostu, dáváme si většinou dopoledne, ale tak proč neudělat výjimku, nedat si prostě večer. Jo, Jindru máme prostě na zrče festivalu, nebojte se, brzo se vám vrátí, no ale teď to musíme prostě doklepnout s ním. A samozřejmě s naším playlistem. Čeká nás třeba Temper Trap, nebo taky Vitamin C, nebo právě teď James Hype, Sam Harper a jejich Waterfalls. Jdem na to.

Vyzvem si taky Bees, Hanich, At The Party. Tohle je song, který nám dohrává 10 minutek po 6. večer na Fajnu. No a já se ptám, hledáte brigádu? Jestli ano, já mám pro vás takový malý tip, který vás vystřelí na měsíc. Co na měsíc? Na Mars. NASA prosím vás hledá dobrovolníky, kteří se na jeden rok nechají zavřít do izolovaný simulace Marsu a budou tam prostě žít. Díky nim se totiž má zjistit, jestli se na Marsu dá přežít. To znamená, že díky vám může být celý svět, celý lidstvo o krok vpřed. A já si myslím, že to se vyplatí. Docela jsem koukala na komentáře, je o to velký zájem, dokonce i lidi z České republiky by se rádi přihlásili a opravdu všichni tam chtějí být. Ale myslím si, že si jakoby lidi dostatečně uvědomují, že díky téhle mise se vlastně jakoby taky může přijít na to, že se tam přežít nedá. Fajn.

0: Big City Life, tohle je Luit, taky Matafix, tohle je taky dnešní úterní fajn. My se vám teda tady takhle musíme omluvit. My jsme zhruba před hodinou tady s produkční Irčou dávali přes radar rovnou vám ty nejaktuálnější informace ohledně bouřky, jo, protože dneska prostě by se takhle mělo pobouřkovat celý Česko. No a říkali jsme před hodinou, že přibližně za 12 minutek to napadne Prahu. Ale v Praze bouřka ještě není. Ale já vám opravdu jako dávám slovo a slibuju vám, že opravdu koukám na radar. To znamená, já vám říkám to, co vidím. A myslím si, že to vidím správně. To znamená, nevím, z jakého důvodu ta bouřka prostě se nám jakoby vyhla, nebo jestli přijde později, ale možná mě to tak jako nabádá k té myšlence tomu, že opravdu možná pojďme se přestat dívat na radary a na předpovědi, protože ono to občas opravdu je takový jako divný, že vám to řekne, bude to prostě v 5 večer pršet a neprší a svítí sluníčko a naopak má svítit sluníčko, ono prší, že možná by nebylo od věci se na to prostě celý vykašlat. Na co se ale za chvilku v playlistu nevykašlem je Rugale, její Pretty on Paper. Bouřka sem, bouřka tam, bouřka kam se podíváš, akorát že vůbec. A my si dáme hezký songy. Next beat.
1: Next beat. Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, Autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

Chase Snake, taky Justin Bieber. Let me love you, tohle jsme si dávali teď na fajnu. Zahraniční formát reality show Are You The One, poprvé i u nás. Jestli si prosím vás tuhle bizární záležitost, ale v dobrém slova smyslu bizární, dáváte, tak si to ještě chvilku dávat budete. A hlavně i v našem podcastu posedlý Are You The One, který si prosím vás můžete dávat na našem YouTubeku Fine Radio, kde každý týden, jednou týdně Kristýnka Alberto pro vás dělají takovou rekapitulaci toho, co se tam na té vile prostě děje. Takže jestli třeba nestíháte koukat na všechny díly, nebo jestli nestíháte koukat třeba na celý díly, tak tenhle podcast vám zaručí, že o nic opravdu nepřijdete. Taky to šoupeme na naše socky, takže i to tam sledujte, no a pojďte se s náma prostě bavit, protože Češi prostě milují reality show, my milujeme reality show, tak to pojďme podpořit. Posloucháš

0: Purple Disco Machine, jeho Wonderful Life, tohle je dnešní. Já furt vždycky chci říct Music Boost, ale ne, Music Boost si dáváme dopoledne, tohle je dnešní Fine Drive na Fajnu. Prosím vás, za chvilku si řekneme takovou novinku ohledně pohřbu, jo? Hlásí se taková novinka, o který si prostě musíme něco říct, protože to si fakt do hrobu nevezmu. Mezi tím ale Chemical Brothers je Go. Pink Panthers is taky Zara Larsonich Stateside. Tak vám přeju hezký podvečer, no a zůstaňte s Fajnem.
1: Když playlist nestačí, přijde Drive. Drive Fajn. Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
2: Letní slevy právě odstartovaly!
3: Zažij léto naplno!
2: Když zábava,
3: tak Mironet!
2: Klikni dvakrát!
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Dáváte si úterní Fine Drive, tohle jsou One Republic, jejich Sunshine. No, každopádně k tomu umírání, jo. Umírat se nyní nebude jen tak, trapně. Pohřby hlásí reformu. A my si o tom samozřejmě musíme prostě říct, aby nám nic neuniklo. Jedna společnost z Ameriky, Dark Secret, nabízí teď možnost rozloučení, kdy prosím vás na místo pohřbu přijede černá limuzína. Zní úplně dramaticky. Vyjde tajemná žena v černém, kterou z přítomních nikdo nezná. Nikdo vlastně o tomhle nic neví. A celý point spočívá v tom, že všichni vlastně začnou přemýšlet o tom, jaký život ten vlastně člověk, ten zesnulej, musel vlastně žít, když vlastně má takovýhle tajemství. Co je to za ženu? Je to jeho milenka? Tajná manželka? Sestra? Kdo to vlastně je? Ta žena opravdu je tam jenom mlčí, na nic nikomu neodpovídá, jenom opravdu truchlí a pak vlastně dramaticky zase odejde zpátky. A všichni si pak ty roky kladou tu otázku, kdo sakra byla ta ženská v černém. Prosím vás, tuhle možnost může využít vždycky ten člověk, který jakoby umírá. Já vím, že to zní trošku blbě. Musíte to vlastně stihnout si zařídit během svého života, než vlastně zemřete. Zaplatíte přibližně 10 000 korun za tuhle službu, dáte to vlastně té společnosti dopředu. No a když nedej bože se prostě stane, že tady nebudete, tak tahle žena dramaticky prostě na váš pohřeb přijede. A vy takhle jakoby haha, ještě ze záhrobí vy vlastně si uděláte ze všech srandu. No, tak kdyby náhodou jste o tohle měli zájem, tak se to jmenuje Dark Secret a můžete si to prosím vás předem objednat.

0: víc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood, non-stop, stop, stop.
0: Fajn.
2: Vždycky hot,
0: vždycky fresh.
1: Fajn.
3: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
0: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
0: Fine Drive.
1: Fine.
9: Dnešní úterní Fine Drive skáče do poslední společný hoďky, dneska za mikrofonem Andra. No a já jsem se rozhodla ji hned na startu vlastně věnovat vám. Měl prosím vás někdo z vás dneska těžký den? Jestli jo, tak nám zavolejte na 724-634-634, no a třeba s tím něco uděláme. Nemám tady pro vás žádnou výhru, žádnou soutěž, nic takového, ale třeba bychom vám mohli věnovat nějaký song. Jestli prostě dneska byl naprd den, řekněte nám proč. Pokusíme se s tím něco udělat. Teď už ale Tame Impala, taky Janie, jejich společný song Drákula. Tak hezký večer.

Dead Dance. Tohle je úterní večer na Fajnu, 8 minutek po 7. Já jsem vás před chvilkou vyzvala k tomu, jestli máte blbej den, napište mi, zavolejte mi. Napsal třeba Pavel, ahoj, měl jsem dneska blbej den, náročná práce, ještě v ní jsem a ještě pár hodin budu. Nevím, co se to dneska děje, dneska se všechno sype. Pavle, to mě mrzí, ale prostě to nějak dáme. Šimon nám zavolal z Dobříše a chtěl by pro svoji nejlepší kamarádku Žanet prosím vás poslat Bena Kristovalo a Sweet Chili Life Song. Je to song, který jsem dlouho neslyšela, ale protože jsem vás slyšela, že máte blbej den, tak já vám to pošlu. Mama Mia, tohle prostě všem pomůže. Tohle je Benny a my si ho dáme.

0: byl taky Johnny Turn Lights Off. Tohle je dnešní Fine Drive. No a za chvilku si dáme song, který dobře zní, sice není moc pozitivní, ale to nás nezajímá. Důležitý je, že to dobře zní. Já jsem si prosím vás všimla, že to ale většinou ty songy mají, že ty, ve kterých se zpívají opravdu ty negativní věci, tak ale zní, jako by to byly ty nejlepší a nejvíc hluboký a pozitivní songy. Ale přitom pak si zjistíte, o čem ten song je, úplně to neodpovídá. Tohle bude za chvilku Tate McRae, Revolving Door. Song právě o toxickém vztahu, ze kterého nelze utéct. Vlastně vztah, který vám ubližuje, ale pořád dokola a dokola se do něj vracíte, ale přitom víte, že byste neměli. Tak víte, moc pozitivní to není, ale zní to dobře.
1: Fine Drive. Nech chaos celýho dne za sebou a užijte si nejnovější hity. Fine Drive. Od 3 do 6.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero. Pouze v Benu.
5: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz

0: Magic.
1: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
4: Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Eloy, Red Eyes, tohle taky Fine Drive na fajnu. No a Čáp si zřejmě letos vzal volno. Nebo tak vzal si zkrácený úvazek, jo. V českých porodnicích je prosím vás totiž čím dál tím větší klid a řeší se čím dál tím víc, proč se lidi sakra nechtějí množit. Vypadá to jakoby na velký špatný, že opravdu ten úbytek té porodnosti je opravdu hodně nízký a mohlo by to do budoucna udělat jakoby, jak já ráda říkám, velký špatný záležitosti pro nás všechny, jo, jako důchod a podobně. Ale zase, co si budeme, jakoby dělat si dneska dítě, takhle, co může být lepšího, než zakládat dneska rodinu v době, kdy máslo stojí skoro jako menší investice. Vlastní bydlení připomíná výhru v loterii. No a člověk ráno otevře zprávy s napětím, co se zase dozví. No a na ulici se bojíte, že kolem bude projíždět Filip Turek. Jakože všude je samý nebezpečí. Takže pojďme jakoby se nedivit těm lidem, že prostě nechtějí děti, a pojďme naopak jim vytvořit ty podmínky pro to, aby ty děti chtěly. Jo, především bezpečnost na silnici, levnější máslo a třeba uvidíte, já si myslím, že by se to třeba změnilo.
1: Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
0: Tohle už Kelin a jeho Sunday. Tak hezký večer u nás na Fajnu.

0: pomalá energie.
1: Ne dneska.
0: Drive je tady.
1: Fajn.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, třiďte odpad.
4: Ekokom.
5: Tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička?
6: Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy?
7: Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi?

0: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Potřebujete dětské kolo?
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
2: Rascal
3: a Bíny.
2: A teď navíc se slevou 30%.
3: Happysport.cz.

Dámy a pánové, to byl prosím vás náš úplně poslední společný song dnešního dne. Dali jsme si společně dneska dopoledne, čas odpoledne, dali jsme si taky večer. A já si myslím, že už stačilo, že můžu jít domů a můžu vlastně zítra 9.00 zase s váma odstartovat Music Boost na fajnu. To znamená, vy seděte vyspat nebo vlastně užít si hezký zbytek večera, ať vás čeká, co vás čeká, tak to zvládněte. No a nezapomeňte se prostě ze všeho nepo, jo, práce počká na zítra, jeďte domů, jeďte si odpočinout, jeďte třeba na nějaký koníčky, jeďte za manželkou, jeďte na televizi, jeďte na Netflix a zítra se opět slyšíme, zítra to společně zase jako vždycky, sice nevím jak, ale vždycky to nějak zmákneme. Já vám děkuju, Andrá za mikrofonem se loučí, no a na rozloučenou Bella Key.

0: Ahojky, já jsem Teres a ty posloucháš Next Generation na Fajnu. Nasledující půl hodinku ti pustím jak svoje písničky, tak i moje oblíbené písničky. No a rovnou jako první ti chci pustit svoji písničku, která se jmenuje Už si jen vzpomínkou. Je to moje úplně první česká písnička, takže doufám, že se ti bude líbit a tady je.
1: Next Generation.

0: Generation.
1: Tak tohle byla moje písnička, která ti rozhodně nesmí chybět v tvém dalším playlistu. Já jsem Teres, ty posloucháš Fine Radio Next Generation. No a jako další bych ti chtěla pustit písničky, které mi poslední dobou hrajou pořád v autě a nemůžu je dostat z hlavy. No a jako první je to Look at My Life od Gracie Abrams a druhá písnička je jedna z písniček z nového alba Olivie Rodrigo.
0: Fine. Next Generation.

0: Tak tohle byly teď moje top dvě písničky. Já jsem Teres, ty posloucháš Fajn Radio Next Generation. No a teď tady mám pro tebe písničky, které ti nesmí chybět v tvým letním playlistu.
1: Next Generation.

0: Next Generation.
1: Number one hit music station.
2: Tak tohle bylo Baby Doll. Ty posloucháš Fine Radio Next Generation. No a jako další bych ti chtěla pustit opět svoji písničku. Jmenuje se You and Me a mám tady pro vás takový fun fact. Je inspirovaná seriálem Bridgertonovej. Takže tady máte.
1: Number one hit music station.
0: Next Generation.

0: Next Generation.
1: Tak tohle bylo You and Me, já jsem Teres, ty posloucháš Fine Radio Next Generation. No a jako další ti pustím písničku od Shawna Mendeze, která se jmenuje I Know What You Did Last Summer, Daisies od Justina Biebera a Summertime Sadness od Lana Del Rey. Hey!
2: Next Generation. Yeah. Something brand new. New music.

Tak tohle byly písničky, na které si vždycky vzpomenu, když se řekne léto. No a já už se s vámi budu pomalu loučit. Na závěr bych vám chtěla pustit svoji písničku, která se jmenuje Last Goodbyes. Já jsem Teres. Určitě mě sleduj na všech sociálních sítích, kde mě najdeš jako Teres Z. A uslyšíme se zase někdy příště.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: sinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
1: Fajn. Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky.

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hit.

0: Jsme fajn.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
1: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
4: Prodigy. Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hey, I'm Gracie DeBons.
6: It's Olivia Rodrigo. Hi, we're
7: Blackpink. Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
5: Fajn. Vždycky, ho?
1: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte?

0: V létě nechceš řešit, co si pustí.
1: Fajn. Hudba, kterou nemusíš hledat. Summer
0: Sun. Fajn. Fajn.
1: Vždycky hot. Vždycky fresh. Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: lži.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka CZ.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Algoritmus ti doporučí vatu. Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet. Fajn, tvoje léto má soundtrack.
1: Fajn. Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
0: Fajn, vždycky hot.

nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.

0: Počkej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoskola.cz a jedeš fest.